0: krok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time, rock for you.
6: Rádio Hej. Rádio.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači. V této hluboké noci v hodině mezi psem a vlkem vítává starý pes, co hraje jazz, to jsem já, Honza Kulík. Dneska budeme mít hodně moderny, začali jsme Milesem Davisem, to tak nějak, aby jsme nevypadli z rytmu. Bude host, narozeninovej teda, bude to člověk, který hraje na trumpetu, na křídlovku a taky na elektrifikovanou trumpetu. Ovšem bude něčím zvláštní. Já vám zatím prozradím, že se jmenuje John Fumo. A já jsem tady rozpitval jedno jeho zajímavé album, které se jmenuje Po skutečnosti. Jo, Po skutečnosti. Nebo Po zkušenosti. No, to jsou věci teda. Oni ty názvy těch jeho věcí jsou vůbec záležitost. Ale k tomu se dostaneme a taky je zajímavý jedním faktem, ze kterým jsem se doposud ve starým psu, co hraje jazz, to jsem já nesetkal. Abych nežvanil dlouho, dáme první kus s tímto umělcem, který se jmenuje Tucho.

Já si myslím, že na tu trumpetu je teda dobrý, jo, to jako o tom žádná, ale trochu se dostaneme k jeho životopisu. Já vždycky, když dělám nějaký ten pořad, má někdo narozeniny, nějaký významný umělec, tak seženu si všechno možný a nemožný, obaly z desek, knížky, něco postahuju na internetu, co se o něm kde mluví a píše. Nakonec je toho tolik, že musím vybírat, já už nevím, co bych tam dal, ale vždycky vybírám, aby to byl nějaký špek, aby to zaujalo. A tady jsem svinsky narazil, milí posluchači. O tomhle člověku neví nikdo nic, ani strejda Google ne, jo, a to už je teda co říci. Pravda, že ve světovém kalendáři jazzmenů, ze kterého čerpám, vydaného v Americe, tak tam John Fumo, tam zmíněný je, je tam zmíněný jeho narození, já vám dokonce řeknu kdy. Narodil se 5. června 1957, což je docela ještě mladěs, dá se říci, a tím to končí. Jo, odebřel jsem Google, tam dokonce odkaz v tom kalendáři jsou vždycky odkazy na Wikipedii, že jo, kde jsou extra články o těch umělcích. Odebřu to a vidím, že nic nevidím. Akorát připomínka, že je potřeba zjistit fakta, doplnit a tak dále, o samotnom umělci ani slovo, tak jsem hledal ještě na internetech, našel jsem asociaci muzikantů v Nashvilleu, jsem říkal Nashville, a bude asi něco do country and western, a není. Tam jsem se dozvěděl, že John Fumo udržuje aktivní program vystupování, nahrávání, skládání a turné. To jsem se toho tady dozvěděl hodně. No. A taky, že nahrával se spousta významnými umělci, ku příkladu třeba Crosby, Stills and Nash. Mám tady Celine Dion dokonce, jo, a další a další. A taky jsem tady, mám taky Charlie Hayden tady byl a James Brown. No to je teda skutečně docela řádka umělců dobrá. A taky je tam odkaz Viz doména, kde má stránky, tak jsem si říkal, no tak tam nám Jenda Fumo něco o sobě vysvětlí. Kliknu na tu doménu, já vám ji schválně nebudu říkat z jednoho obyčejného důvodu, protože když jsem na to kliknul, cvak, stránka nenalezena, doména, tam píšou, jo, doména není zaregistrována, to znamená, že je volná. Já vám říkám schválně to jméno, protože to bych naváděl podvodníky s doménama, aby si to zaregistrovali hned, ruče, třeba hned zítra, nebo ještě večír, nebo dneska ráno, to je jedno. A potom, až se Honza Fumo bude říkat, tak si udělám sajtu, ne, a narazí, protože doména je registrovaná. S tímhle fenoménem jsem se už setkal, dokonce i v organizaci státní správy, pro kterou jsem pracoval, a tam jsme dopadli s tou doménou skoro úplně stejně. Ale pak se to nějak vyřešilo. Ale to už zabíhám do marginálních záležitostí. Dáme si další kousek, který se jmenuje Body Wrap. Body Wrap, tělesný zábal. Tak jestli byste chtěli tělesný zábal, můžu posloužit. Já a John Fumo tedy.

Abych vám pravdu řekl, tak tohle to se mi stalo ve Starom psu, co hraje jazz, to jsem já. Tak to se mi stalo poprvně, jo. Většinou, jak jsem říkal, o umělci vím hrozně moc věcí, jo, a tenhle ten je takovej utajenej, skromnej, ale jak posloucháte, je fakt dobrý, jo. Když vezmeme to Kučo, který jsme hráli předtím, tak to bylo krásně do latiny, tohle už bylo do funku. A teď si dáme V růžový kůži, nebo Do růžový kůže, nebo já nevím, tak nějak, on se blbě překládá ty názvy, jo. Ale může to být taky zajímavý a pak tady mám na jednu velice zajímavou skladbu, ale k tomu se dostaneme V růžový kůži. Přiložte ucho.

všimněte si, hráli jsme tady pár věcí zatím a jakoukoliv jsme hráli, tak každá je úplně naprosto jiná, jo. Smekám, ještě jednou třikrát klobouček, jak se říká lidově. A fandím tomu chlapíkovi. Já jsem myslel, jako než jsem vzal do ruky jeho desku, dobře, jak si jenom něco přečtu. A tady vidíte, nedám o sobě vědět a přitom se tady dozvím z pěti řádků na nějakom nešvilském serveru, že vydává desítky a vydal včetně dalších soundtracků z muzikálů a filmů. No, pod těžkoště teda. V dnešní době se na internetu prezentuje kde kdo, jo, to každý, já nevím, dámy prominou, ale každý, kdo má do prdele díru, tak se vystavuje na internetu. A teď si představte, nejhorší jsou třeba ty influencerky, nebo jak se jim říká, jo, to je, ježiši, aby zase na mě letěly nějaký aktivistky, to by bylo něco. Ty mají hrozný zvyk, jo. Ty tam sedějí před kamerou, žvanějí, okazují svoji domácí mazlíčky někdy, to ještě by šlo. Třeba mají pěknou kočku nebo psa, nějaký ušlechtilý plemeno, že nebo tak člověk se zájmem podívá. Ale pak následuje půlhodinový žvanění o tom, která její kámoška je největší kráva. No, tohle to je jen pro silný povahy. A teď přijde člověk, který nikde nic se o něm nepíše, notabene ještě kdyby nějaký skandály, ani to ne, přijde a zahraje. Já jsem ostatně taky ze staré školy, jak se v jazzu říká, no hezky s nám to tady pověděl, tak tady máš instrument a okaž, no a máte to. Když už teda mluvíme o tom jazzu, jo, tak jak poznáte třeba dobrýho muzikanta v oblasti free jazzu třeba, a nebo vůbec, já nevím, takových těch moderních záležitostí, improvizací třeba. Někdo tam hraje 2 hodiny a nějak ta nálada se tam musí vytvořit, jo, abyste rádi, že tu kočičinu nějak přežijete, jo. A tady přijde člověk, prostě nejlepší muzikant, který má co nejkratší kousky, prostě vám to tam napálí a je to jasno. Poslouchejte, to se jmenuje Těžká chvíle.

Tady to máte, no. Krátký, mělo to minutu 19, je to jasný, jo. Prostě slyšíte, je to vyřízený, jo. Dobrý aranžmá, všimně jste si těch bicích třeba, já nevím, který zvukový inženýr to dělal, jo, ale tam ty bicí namáčknutý do takového krátkého dozvuku, takový toho typického sandu 50. let, kdy začínali, přelom 50. 60. kdy začínali ty pérový dozvuky ještě, když nebyly takový ty mašinky o digitálních, o tom ani nemluvím, tak to tam bylo všechno slyšet. A teď si dáme, nebudete tomu věřit, jmenuje se to Mozková sprcha. Mozková sprcha, necháme se překvapit, já sám nevím, co bych vám tomu řekl, já tady střílím úplně naslepo, já hraju o člověku, o kterém nevím vůbec nic, akorát vím, že se narodil, já nevím kdy, 5. června, jo, 57. no, hlína tohle.

Mozková sprcha, no. A ona je to mozková sprcha už to, že kolik let mám tuhle desku doma, jo. To nevím vůbec, co mám, jo. Pak se člověk podívá do jazzového kalendáře a zjistí takovýhle záležitosti. A notabene nemůže najít muzikanta na internetu, to je ještě větší pecka. A mozková sprcha byla, a teď dostanete teda mozkovou sprchu úplně teda jasnou, protože závěrečná skladba s tímhle muzikantem, který se jmenuje John Fumo, se jmenuje Červené květy. To je čistě transcendentální záležitost, jo? To nevíte, jestli jste někde jdete po ulici, nebo jste v paralelním vesmíru, nebo jako je to v tom Star Treku, v tom seriálu, že tam někam jdete a nevíte vůbec, kam jdete, a když vylezete, tak jste, no, to by jsem se zamotal. Tak to dáme, no. Červený květy.

Zajímavý je, že tahle ta skladba zavírá celý album. Já jsem teda z něho nehrál úplně všechno, jo, ale jo, tam takový docela něco do funky, něco do latiny, jako víš, jaký, jo, co, je to pěkný, zvyknete si na to, řeknete, no vida, toto jede, toto jede, a pak dostanete šlehu mezi oči na závěr alba, jo, to je dobrý, no. Jinak můžu směle říct, že kráčím ve šlépích tohoto muzikanta, jenom tak skromně, proboha, abyste se nemysleli, třeba už tím tedy, že... Kdybyste třeba hledali, víte, jak se jmenuju, na stránkách rádia jsem taky vystavený, ksift tam je můj vidět, no tak není o co stát. Kdybyste mě třeba hledali na Facebooku, jo, třeba tam mám někde účet, najdete velký hovno, přátelé, nemám, protože jsem podpírač Facebooku. Ano, ať si o tom pan Zuckerberg myslí, co chce, možná si to poslouchá, takže zdravím. Jsem podpírač Facebooku. To z toho důvodu, že v mládí jsem byl podpírač vojny. Teď už není co odpírat, aspoň ten Facebooček. No a co si dáme na závěr? Takový ty příznivci tradičních věcí, který tady stále hrajou, že jo, na starom Sobicoré jazz, to jsem já, on za kolik, tak říkají, no dneska jen do, no to je samá moderna. Což normální, nebo co? No tak, abyste si jako užili i příznivci klasického swingu. O den později, než teda John Fumo se narodil, Jimmy Lunsford, tak dáme Moje modrý nebe. To je pro dnešek všechno, milí posluchači, já vám děkuju za poslech. A při příštím starém psu, co hraje jazz, to jsem já, při dobrých jazzových melodiích, naslyšenou.

0: stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej. Rádio.

0: tantalize and move.
1: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
2: Bylo 5 hodin.
1: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
1: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Na nic si ne...
7: Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rádia Hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

Dámy a pánové, krásné, dobré ranko. Ano, už jsme s vámi, jen jsme stáli v řadě za sebou na kafe, tedy u kávovaru. Celý náš tým, ale už jsme zasedli a jsme tady, abychom vás mohli bavit v dnešním ranním éteru, ranním proudu do České republiky na vlnách a frekvencích Rádia Hej.

legendární Britové odstartovali dnešní ranní éter, ranní proud. 78, 1978. V tomhle roce zakládá David Coverdale po svém odchodu z Deep Purple. My jsme měli dnes na startu ranního proudu, který vám přináší stavební holding Enteria Pardubice.

Jak se říká z Bruce nová novinka, Brian Adams. Každopádně ten se narodil 5. listopadu 1959 v Kanadě. Ano, kanadský zpěvák, producent, kytarista. A ten už je ale za námi, Bon Jovi před námi. Krásné ráno, ranní éter, ranní proud. Za 2 minuty, 7:15.

velmi příjemná pódová muzika Bon Jovi, Legendary. Každopádně i tu posloucháte v Kolíně, na hotelu, na náměstí, kde trávíte svoji dovolenou. A jste zrovna u snídaňového rautu, tak zdravíme, přejeme hezké ranko, především a dobrou chuť. Papa Roach, to už je Amerika 1993.

stejně tak, jak to sledujeme a odkud nás všude posloucháte, tak třeba Kolín, hotel, náměstí, to je nádherný, protože z Kolína nám ještě nepřišla také ráno SMSka, že posloucháte i dokonce na hotelu. Tak za to děkujeme Edguy, to je další skvělá a pozor, německá power metalová formace, sestava, je tady 20 také. Zároveň krátce počtu na 7, hezké ráno.

Informace se stává Dragony za námi, před námi je další informace, mrkneme se do jižních Čech, respektive jihočeský kraj. Pojďme za další informací. Jihočeský kraj zasáhli v pondělí 29. června silné bouřky, které způsobily popadené stromy, zaplavení a přerušení železniční dopravy na Prachaticku. Nejvíce zasažené oblasti byly Prachaticko, Strakonicko, Táborsko a Jindřichohradecko, kde v krátkém čase napršelo až 60 mm vody a vítr vyvracel stromy. Meteorologové varovali před velmi silnými bouřkami v jižních a východních Čechách a na Českomoravské vrchovině, které mohou být doprovázeny přívalovými srážkami, kroupami a silným větrem. Informace jižní Čechy.

se podíváme znovu do Ameriky, 1987, Kurt Cobain, Nirvana. Hezké ránko vám všem. Raní a ranní proud, Enteria Holding, Pardubice.

se dostáváme, ať chceme nebo ne, k 50. minutě po 6. Hezké ráno vám všem i do auťáku, protože nás zdraví třeba Pavel ze Znojma se svojí rodinou. Za chvilku, Mildo, jsme v Rakousku, zdravíme rádio, hej!

Vaší parádní muzika Dragon Force. Těsně před celou raní, jinak my jsme se s Honzou Riedlem včera právě bavili o úseku Znojmo Rakousko, vlastně až Vídeň, kde se pak můžete rozdělit na takzvaně splitskou magistrálu, dálnici a frčíte přímo na Chorvatsko, protože právě tam jedete a hodně jezdíte. Tam by neměly být žádné komplikace i podle včerejšího vyjádření Honzy Riedla.

Jelen rozjetý Hammer for Švédsko, 7:45 hezké ráno. 30. června stále ještě, svátek slaví Šárka. Za okamžik nadupaná Metallica.

Ano, je to tak, kdo jste s námi odstartoval z pardubického letiště, tak už jste s námi na palubě, letíme Řecko, Pardubice, jihovýchodní Morava, Slovensko, Maďarsko, Srbsko, severní Řecko, Egejské moře, Heraklion, Kréta, a tam budeme přistávat.

0: Rock for you.
1: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy, největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál JIP, Staré Hradiště.

nejsou to oni. Trash metalová, 80, 1983, Los Angeles, Megadeth, Dave Mustaine a spolu, každopádně skvělá muzika a my jdeme na tu další Motorhead.

Parta ACDC Hells Bells skoro uzavírá, ale nám to ještě vyjde na švýcarskou legendu Krokus a my jsme rádi, že s námi držíte lajnu a krásně už od raního času.

0: kupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Bylo 8 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Hey, hey!
7: Ano, je to tak, je s vámi.

přátelé, dneska vás zvučíme z Luhačovice, no, krásné lázně Luhačovice, tam je náš technik, odborník, Luděk, flegma, flegr. Někde se léčí zkrátka s pohybovým aparátem a někde zase jezdí s mozkem, to je jedno.

Kdybyste náhodou zrovna v tuto chvíli a v této době a v těch dnešních dnech byli v Luhačovicích, tak ho poznáte velmi jednoduše hubenej. Takový ty kraťasy ke kolenům, sandály a slamák na hlavě, prostě jako je to on.

0: Tam nádherně utíká 10. minuta po celé po 8. raní. Láďa Křížek, Playboy. Ale jsou tady také s námi, mezi námi a Féteru našem na rádiu. Hej, Rybičky 48.
1: Co já tu budu dělat sám? Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.

Vy nás posloucháte také ve Vysokém mítě, my zdravíme Vysoké míto. Jana píše, můžeme poprosit ranní směnu o zahrání kapely Valda Gang. Je tu léto. Jano, posíláme do Vysokého míta. Známe to tam u vás. Není to vůbec špatný. Hezké ranko.

M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.

Vážení parádní muzika, 6M, 8:45 je tady. My máme další informace, co se týká počasí. A pojďme za ní. Extrémně teplý vzduch se posunul dále na východ a poté, co v Česku o víkendu dvakrát přepisovala nejvyšší zaznamenaná teplota v historii, v pondělí padl absolutní rekord také na Slovensku. Už po 15. hodině čtyři stanice dosáhly hodnoty 40,3 stupňů Celsia, čímž byl rekord vyrovnán a podle slovenského hydrometeorologického ústavu byl následně i překonán.

Zastanu na dvojce, děsně před celou před devátou raní. Toro, Rob Halford. A Rob Halford s námi zůstane ještě chvilenku a dáme si brikety Judas a dojedeme to do celé.

0: vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací, tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey. Radio Hey.
5: Riverfest, 13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaře Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Dylan Chok Bypass, Alžběta, Headfire a další.

přátelé, jak se říká, dobrá pauza na kafe. Krátce po celé budováce, my frčíme za okamžik dál. No a protože jste přišli trošičku o except před celou, tak my to vrátíme, abyste o to nepřišli. Zařadíme je teď.

jasné, že i tuhletu část a tuhletu hodinu vám všem přináší do České republiky stavební holding Enteria Pardubice a neb velkáparta.cz. Pokud tam chceš makat, dělat, tak na to mrkni. Velkáparta.cz.

Dámy a pánové, krátce po půl desáté nás čeká aktuálně NHL. Mění se smlouvy, přesouvají se hráči, Kuda se čeká návrat na starou adresu, stačí jen podpis a k tomu se vyjádří na lajnách rádia Hej, profik Pavel Herink.

0: Je tady přesně 5. minuta po půl desáté rozjetí Guns N' Roses. Rozjetá je také aktuálně NHL. Co se týká přepisů, smluv, také změn adres hráčů. Proto s námi už na léně je v Aféteru skoro za okamžik live Pavel Hrink. Já jenom v rychlosti nahodím několik týdnů mlhou nejistoty, zahalená hokejová budoucnost. Radko Gudase dostává jasné obrysy a jméno 36-letého českého obránce zůstane spojené s NHL. Chystá se hráčův návrat na starou adresu. My tady máme ještě na monitoru pár informací, než předám slovo také Pavlovi Hrinkovi, tak se tady ještě podíváme na Radko Gudase. Radko Gudas v dresu Anaheimu v dubnu při utkání s Vancouverem. Každopádně Anaheim, kde mistr světa z roku 2024 dělal poslední dvě sezóny kapitán. Totiž přenechává práva na českého hokejistu Floridě, za níž Gudas odehrál 3 předchozí ligové ročníky v zámořské soutěži. Pavle, já už tě teďka zdravím a slyšíme se ještě stále. Krásné ranko, nebo jestli jsi už dopoledne?
1: Krásné ráno, krásné dopoledne, záleží na tom, jaký byl včerejšek a jak kdo vstává, ale slyšíme se parádně.
0: Ano, je to tam, jsi tam, to je dobře. Ano, skutečně v NHL se dějí věci, poměrně razantní přesuny hráčů, ať už vlastně amerických týmů, anebo také i našich kluků. Jedno jméno jsme zmínili a to je Radko Gudas, který tady bude přepisovat svoji adresu zpátky. Ty to sleduješ jak, samozřejmě můžeme mrknout i na duely, jak to tam vypadá teďka vůbec tabulkově, ale zajímají nás hlavně ty přesuny a přepisy hráčů. Pojďme na to.
1: Tak Radko Gudas samozřejmě asi z pohledu Čechu je takový největší jméno, o kterém se hovoří. Byly nějaké indikace, že by se mohlo objevit příští sezonu ve Spartě, protože po jeho zákroku na post na Matthewse z Toronto, kdy se došlo ke zranění Matthewse a určitě to mělo velký vliv na to, jak vypadalo playoff Toronto, tak vlastně byl v takové jakoby nelibosti, hodně se na něj bučilo, byly tam nějaké bitky, nechal si možná i trošičku jako dobrovolně naložit, protože uznává, že to přepískl a spekuloval se o tom, že jeho kariéra NHL je u konce. Já jsem hrozně rád, že to tak není, protože on samozřejmě je to hráč s takovým jakoby vysokým charakterem do kabiny, hraje velmi jednoduše přímočaře, dodává do toho tu tvrdost a já si myslím, že Florida, která ho velice dobře zná, protože už tam hrál, tak po něm logicky sáhla, protože jeho kontrakt s Ducks teďka skončil.
0: Ano.
1: A zároveň, když se podíváme na to, že Florida teďka draftovala jednoho z bratrů Tkačaků z Otavy a bude tam mít bratrskou dvojici a to jsou hráči, kteří hrají velmi podobným stylem jako Radko Gudas. Dokonce asi si vzpomeneme na mistrovství světa v Praze, kde Radko Gudas tam s jedním Tkačakem měl poměrně frekventovaný souboje před naší bránou, tak je vidět, jak to Florida chce hrát a do jakých typů hráčů chce investovat. Takže za mě super zajímavý, ale jsou tam i další zajímavé věci, takže letošní draft nebo letošní přestupy v NHL určitě stojí za to sledovat.
0: Výborně. Pavlíku, já ti jenom poprosím, jestli můžeme zvýšit trošičku hlas, abychom byli v telefonu malinko razanější, jakoby silnější, protože tam máme malinko slabší ten zvuk, ale myslím si, že to je v pohodě. Takže jenom o to, chceš se podívat na hokejovou extraligu, protože fanoušky a samozřejmě diváky zajímá, co teď se děje v extralize, jak se kluci připravují a tak dále. Pojďme skočit také na naše.
1: Extraliga je na tom velmi podobně. Určitě je to taková ta neoblíbená část sezony, ale ta teďka končí takzvaná suchá příprava. Ty týmy si teďka dávají většinou dovolenou. V prvních 14 dnech července se hráči rozjíždějí různě k moři a relaxovat a podobně. A potom v polovině července už se všichni potkávají na ledě, takže co se týká extraligy, tam teďko aktuálně je takovýhle trošičku jakoby klidnější období a ti hráči si mohou odpočinout a udělat si dovolenou. Myslím si, že ty přestupy v extralize se pečou trochu dřív, takže tam teďka úplně nějaké zásadní věci nemůžeme čekat, ale myslím si, že od srpna, kdy bude pro většinu lidí vrcholit léto, tak tam už je většina týmu na ledě a už se tvrdě maká a připravuje se na září.
0: Ale my to samozřejmě budeme aktuálně zase znovu sledovat a lední hokej na vlnách rádia, hej, chybět nebude a půjdeme do toho poměrně dynamicky, co se týká extraligy. Já ti v tomto úseku a v této časové léně děkuji za to, že jsi vstoupil k nám do éteru a na frekvence rádia, hej. Já samozřejmě ti popřeju krásný sluný den. Dneska to nebude takové Palermo, dneska to bude skutečně 28 v průměru, takže bychom to měli zvládat. No a budu se těšit zase, že půjdeme do duelu dalšího.
1: Já se taky moc těším, děkuju. Možná jenom ještě taková bleskovka, chtěl bych zmínit Adama Novotnýho, který byl jako Čech v prvním kole, nebo jeden z mála Čechů v prvním kole draftovaný na 24. místě do Vancouveru. Mm-hmm. Celkově máme 13 českých hráčů v draftu, je tam několik golmanů a jsou tam docela zajímavý jména, ale zase k tomu, jak se vždycky přes sezonu bavíme, kde tihle ti mladí talenti dozrávají, tak jenom dva z těch hráčů jsou v české extralize, jeden ve Varech a druhý v Liberci, a jinak všichni ty hráči jsou z kanadské juniorky, takže veškerý úspěch toho českého draftu, opět tvrdím, že to je práce hráčů, jejich rodin a těch jejich amerických a kanadských klubů. Takže bod pro zamyšlení pro český hokej a pro to, jaký podmínky, jaká situace a jaký hlavně klima panuje v tom českém hokeji na té mládežnické úrovni.
0: A nejde závěr, Pavle, já ještě jenom poprosím, můžeš si vypnout už teď i digitální tušku, jestli mě slyšíš.
1: Ano.
0: už nemusíme kreslit po obrazovce. Pavel Hering, Pavle, díky moc ještě jednou, měj se krásně.
1: Krásný den, ahoj.
2: Hey! Hey Radio CZ.

Jitka z Londýna, legendární Uli a Hip. Je to společně s nimi, dotahujeme k celé k desáté. Snad ještě pokusíme vsunout také vaše písničkové přání.

Showtime Rock for you. Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.

0: dvoudenní hudební festival Denver Fest. 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver, Pokáč, Poletíme, Four People, The Gardeners a další. Zažij místo, kde se natáčel film Bobule a seriály Vinaři a Pálava. Nakupte včas na denverfest.cz. Akcí podpoříme malého Náška z Dolních Věstonic, který trpí autismem. Denver Fest 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově.
1: Riverfest, 13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, Tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaře Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Villain Chuck Bypass, Alžbeta, Headfire a další.
2: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
3: Sviany, české tradičně vařené pivo.
4: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
5: Hej Radio.
6: Full time rock for you.
7: Radio Hej.
8: Radio Hej.
9: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na rádiu Hej.

0: úžasně našlápnutý Power Wolf, Power Metal na lajnách Rádia Hej. My ale už sledujeme také celoroční dálniční známky. Cena roční elektronické dálniční známky zůstane od příštího roku na stávajících 2570 korun. Nezdraží ani krátkodobé kupony, zůstanou přitom zachované slevy pro nízkoemisní auta. V pondělí o tom rozhodla vláda.
1: Rádio Hej, Rock on Air Everyday.

0: Full-time rock on Hey Music Radio.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hey, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: Časná muzika, která sedí. Euphorie.
1: Radio Hey. Každý den Big Beat. A to nej.
0: Přátelé, dámy a pánové, 45 je tady, je tedy 3/4 na 11, my budeme zavírat, jak se říká, budeme zavírat brány ranního éteru.

0: Přátelé, dámy a pánové, my vstáváme, tleskáme vám, loučíme se, užívejte dnešní den, ahoj!
1: Na rádiu Hej neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádný Big Beat a Rock'n'Roll.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
1: Bylo 11 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
2: Hey Radio.
3: Hey Radio.

já jsem hrál, ty jsi hrál, my jsme hráli, vy jste hráli, na cymbáli všichni myši tancovali. My jsme hráli, vy jste hráli, na cymbáli všichni myši tancovali. Oni hráli, taky hráli, na cymbáli všichni myši tancovali. My jsme hráli, vy jste hráli, na cymbáli všichni myši tancovali. Já jsem hrál, ty jsi hrál, vaše taky hrál, na cymbáli, my jsme hráli, vy jste hráli, všichni myši tancovali. Na cymbáli všichni myši tancovali. My jsme hráli, vy jste hráli, na cymbáli všichni myši tancovali. Já jsem hrál, ty jsi hrál, on za taky hrál, na cymbáli, my jsme hráli, na cymbáli všichni myši tancovali. Oni hráli, taky hráli, na cymbáli všichni myši tancovali. Na cymbáli tancovali, na cymbáli tancovali, všichni myši taky hráli, na cymbáli všichni myši tancovali.

0: Docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Chcete, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament.

13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Milan Čokba.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rockové právní služby v rytmu nejlepší rockové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz. Probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
2: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne?

0: prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Zdar, tady Carlos, pořadatel a moderátor festivalu Kotelhel. Připravili jsme druhý ročník svůjí poctivých hulášů a pořádným rokem. Těš se na legendy jako Arakain, Seven, Totální nasazení, Civilní obranu nebo Zakázaný ovoce. Bude to pekelná jízda, na který rozhodně nesmíš chybět. Doraz 18. července do Horní Pěny na fotbalový hřiště. Děti do 150 centáků mají vstup zdarma a předprodej vstupenek běží v síti NFC Tron. Těším se na vás. Zdar.
2: Českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
3: Sviany, české tradičně vařené pivo.
4: Bylo 12 hodin, posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej. Rádio Hej.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
1: Hvězdného Marilyna Mansona,
0: slavné Arch Enemy,
1: In Flames,
0: Slaughter to Prevail,
1: The Rasmus.
0: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
2: Masters of Rock.
0: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Bylo 13 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio. Hey Radio.
5: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.
6: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na rádiu Hey.
7: Poslouchám rádio Hey, protože hraju slušný big beat a
8: wow.
7: Mě baví zůstat na hejtu.

Čau, tady Viktor Dix z kapely Wow a Rokopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu.
1: Double.
0: Každý den v tomto čase.
1: Double.
0: Výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: Od 12 do 14 hodin.
0: Double.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rokopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce.
2: A i když se mi chce třeba zařezávat.
1: Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
3: Bylo 14 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio.
5: Hey Radio.
6: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.

Krásné úterní odpoledne, slyšíme se zase po pár týdnech, bohužel vyřadila mě nemoc na pár týdnů, musel jsem si odpočinout, ale jsem zpátky a pořádně si to užijem. Ovšem, hned první vstup mě nutí, abych zavzpomínal na rádiovou moderátorku Báru Tlučořovou, protože právě teď s ní probíhá poslední rozloučení. A i přesto, že nevysílala na našem rádiu, tak mezi námi moderátory rozhodně žádná válka není. Všichni jsme kolegové, všichni jsme zajedno a ještě o to víc, když jsem Báru znal osobně. No nikdy nezapomenu na to, když jsme spolu před vyprodaným kulturním domem v Benešově tančili různou směs tanců na jedný z rádiových akcí. Každopádně teď mi nezbývá nic jiného, než tam nahoru poslat následující písničku.

Billy Idol dohrál na rádiu Hej a tady vás taky zdraví Jirka Veselý po delší době. Dneska máme úterý 30. června, vlastně poslední den před letníma prázdninama, i když léto mi přijde, že začalo už zhruba před 10 dny, protože od té doby nebylo pod 30 stupňů. No uvidíme, na počasí mrkneme později. Každopádně dneska má svátek Šárka, takže já všem Šárkám přeju všechno nejlepší. A Šárek v Česku není rozhodně málo. V Česku tohle jméno totiž nosí přes 38 tisíc žen. A zajímavý je i původ jména. Šárka je české jméno spojené se starými pověstmi a také se stejnojmenným údolím v Praze. Vykládá se třeba jako skalnatý hřbet nebo horské návrší. Takže ještě jednou všem Šárkám přejeme všechno nejlepší a na dnešní den samozřejmě připadá i pár zajímavých dnů a začneme tím nejvíc rokovým. Dneska je totiž Mezinárodní den asteroidů. A pozor, u jeho vzniku byl i Brian May z Queen. Není to totiž jen kytarista, ale také astrofyzik. Den asteroidů připomíná tunguskou událost z roku 1908, kdy nad Sibiří explodovalo vesmírné těleso a zničilo obrovskou plochu lesa. Takže kdyby dneska někdo říkal, že rok a vesmír nejdou dohromady, Brian May je přesně ten člověk, který by mu tohleto vyvrátil jedním jediným sólem i jedním jediným doktorátem. A dneska je taky Social Media Day, což znamená Den sociálních sítí. Takže dneska je oficiální výmluva, proč člověk zase kouká do telefonu. Každopádně pojďme se vrátit k muzice. Pošlu vám třeba Lennyho Kravice anebo Foreign.

letní počasí jede o 106, ale vydrží to dlouho? No, pojďme se na to podívat. Dneska totiž v Praze a ve středních Čechách bude po horkém období proměnlivé počasí. Čeká se občasný déšť, bouřky a teploty okolo 28 stupňů. Ovšem, když se dívám na radar, tak po celém Česku není ani mráček. Tak bůh ví, jak to bude. Třeba to bude všechno až zítra. Každopádně teploty souhlasí 28-29, to tak zhruba je. Zítra, neboli ve středu, se ochladí na 23 stupňů a budou přehánky. Ve čtvrtek by mělo být polojasno a zase zpátky okolo 27 stupňů. Pátek vychází zhruba na 24 stupňů a sobota tam bude okolo 25. Na horách to bude samozřejmě chladnější. V Krkonoších dnes bude několik přeháněk a bouřek a bude tam okolo 22 stupňů. Zítra tam budou přehánky, bouřky a teploměr ukáže zhruba 19 stupňů a od čtvrtka tam bude spíše polojasno až oblačno a teploty budou okolo 17 až 18 stupňů. A na závěr si dáme ještě klementinskou zajímavost, protože na dnešní den má pražské Klementimum jako historický denní rekord maximální teplotu 34,9 stupně a to z roku 1947. A naopak nejnižší teplota pro tenhle den byla 7,9 stupně, a to v roce 1962. A dlouhodobé obvyklé hodnoty pro konec června jsou v Klementimu zhruba 23,7 stupně jako denní maximum a 14,5 stupně jako minimum. Takže 30. červen umí být letní, ale zároveň už historicky dokázal připomenout, že ráno může být i docela svěží. No, já vám teď ale pošlu něco hot, velice hot, a bude to Red Hot Chili Peppers.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: 34,9 stupně z roku 1947. To je rekord k 30. červnu. Ale pozor, o víkendu padl rekord, a to absolutní. Protože v Doksanech na Litoměřicku padl právě tento rekord. V neděli tam naměřili neuvěřitelných 41,9 stupně. Je to poprvé, kdy oficiální stanice Českého hydrometeorologického ústavu u nás zaznamenala teplotu nad 41 stupňů. Takže když někdo říkal, že bylo venku jak v troubě, tentokrát to nebylo přehánění. A když jsme u vesmíru, kolem Země o víkendu bezpečně prolétl velký asteroid 1997 NC1. Podle Evropské kosmické agentury nás minul ve vzdálenosti asi 2,6 milionu kilometrů. Takže žádná katastrofa, spíš připomínka, že vesmír je pořád v pohybu a hezky se to potkává s dnešním Mezinárodním dnem asteroidů. A za další určitě nikomu neunikla zpráva, že je na světě hra GTA 6. S otevřením předobjednávek se zároveň potvrdila také oficiální česká cena. Základní edice vyjde na 2009 korun a je dostupná v digitálních obchodech konzolí PlayStation a Xbox. Vedle standardní verze mohou zájemci sáhnout také po edici Ultimate, která stojí 2499 korun. Obě varianty je možné objednat už nyní, a příběh se tentokrát bude odehrávat okolo dvou postav, na rozdíl od pátého dílu, kde ty postavy byly tři. A tentokrát to budou postavy Jason a Lucie. A já mohu říct, že se moc těším, až si hru zakoupím. Ovšem já budu jeden z těch, co si počká několik měsíců na počítačovou verzi. Tak schválně, když tak dejte vědět, jestli jste si koupili na PlayStation nebo Xbox už teď, nebo budete čekat na počítačovou verzi. Každopádně teď zpátky k muzice, já vám tam posílám třeba Linkiny anebo Green Day.

0: Tak tohle byl Linkin Park. A my nezapomínejme ani na silnice, pojďme se tam podívat.
1: Pražský okruh ve směru narození v místě dopravní nehody na 14. kilometru opět průjezdný levým jízdním pruhem. Kolona se tvoří mezi 80. a 14. kilometrem, ve které se zdržíte okolo hodiny. Z tohoto důvodu dochází k blokovému odbavování v tunelech Cholupice a Lochkov. A s menším zdržením počítejte na dálnici D52 na 17. kilometru ve směru na Mikulov, kde se vyšetřuje dopravní nehoda nákladního vozidla s vozidlem údržby blokující pravý jízdní pruh. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 183. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blačka.
0: Aj, tak není toho málo, tak jezděte opatrně, pevné nervy a já vám za to posílám AC/DC.

Beautiful Day od YouTube. Beautiful Day dneska opravdu máme a poslední dny jsme také měli. Každopádně pojďme ke sportu. A ve sportu dneska začneme fotbalem, protože mistrovství světa 2026 je už v play-off fázi. Skupiny jsou tedy za námi a Češi tam bohužel i skončili. Takže další program sledujeme bez české účasti. Ale pořád s obrovskými zápasy. Ovšem kolem našeho fotbalu se toho děje poměrně dost i po mistrovství světa. Reprezentační kariéru ukončili totiž hráči Patrik Šik a Tomáš Holeš. A včera navíc neunesl tlak ani trenér Miroslav Koubek. Otázka, kdo náš tým povede dále. Velkým favoritem je Luboš Kozel. A nutno podotknout, že nás dále čeká Liga národů, kde vyzveme Španělsko, Anglii a Chorvatsko. A jestli se něco nezmění a nebudeme hrát jinak než doteď, tak se můžeme těšit na hodně gólů, bohužel ale v naší síti. Tak uvidíme, kdo se stane hlavním trenérem a udělá ty změny. Dneska se v osmifinálové předfázi, tedy v kole 32 týmů, hrají další zápasy. V programu jsou pobřežní Slonoviny proti Norsku, Francie proti Švédsku a Mexiko proti Ekvádoru. Takže večer bude zase plný fotbalu a pro domácí Mexiko to bude hodně sledovaný zápas. Jinak zatím postoupili do osmifinále Kanada, Brazílie, Maroko a překvapivě na úkor Němců i Paraguay. A připomenu, že letošní mistrovství světa je největší v historii, 48 týmů je zde, 3 pořadatelské země a celkem se odehraje 104 zápasů. Takže kdo si myslel, že se fotbal dá sledovat jen tak mimochodem, letos dostal turnaj, který je spíš maratonem. Ale i tak se přemýšlí, že příští mistrovství světa bude mít ještě více účastníků. Ale to až za 4 roky. Každopádně řekl jsem, co se děje v českém fotbale, ale dneska mě zarazilo, co se děje v Koreji. Korejský prezident totiž vyzval ministerstvo, aby prošetřilo vyřazení národního mužstva ve skupině. Korejská televize KBS dokonce ve vysílání kouči ponižujícím způsobem rozmazala obličej a na sociálních sítích kolují příspěvky s cedulemi, které trenérovi zakazují vstup do korejských obchodů. No, tak si tak říkám, štěstí, že v Německu už není Hitler, protože Bůh ví, co by se dělo po včerejším vypadnutí Němců. Pojďme zpátky k muzice, posílám vám depešáky.

Dvoudenní hudební festival Denverfest. 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver, Pokáč, Poletíme, Four People, The Gardeners a další. Zažij místo, kde se natáčel film Bobule a seriály Vinaři a Pálava. Nakupte včas na denverfest.cz. Akcí podpoříme malého Náška z Dolních Věstonic, který trpí autismem. Denverfest 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově.

0: Showtime Rock for you.
1: Radio Hey.
2: Radio Hey.
3: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na Rádiu Hey.
4: Ještě můžete? Takže turbo a všem krásným dívkám!

nejen všem šárkám, ale všem krásným dívkám. Teď živě zahrálo to Turbo a tím odstartovali československou hodinu. No a i dnes se podíváme do hudební historie a zůstaneme u Queenu, protože 30. červen se s nimi dá krásně propojit. Dnes je totiž Mezinárodní den asteroidu, jak už jsem říkal, a jedním z jeho spoluzakladatelů je Brian May, kytarista skupiny Queen, ale taky astrofyzik. To je kombinace, která se nevidí každý den. Člověk, který napsal riffy a sola, která zní celý svět, zná celý svět, se zároveň vážně zabývá vesmírem a planetární obranou. A na tom je něco hodně krásně rockového. Brian May je totiž důkaz, že člověk nemusí být jen jedna škatulka. Může hrát stadionový rock, stát s kytarou před 10 000 lidmi a zároveň řešit asteroidy, kosmos a nebo vědu. Queen jsou navíc přesně ta kapela, která sama nikdy moc nešla zaškatulkovat. Rock, opera, pop, glam, stadionové hymny, tvrdší věci, ale i balady. No to všechno v jednom, to jsou Queeni. Dneska si o nich ještě určitě budeme povídat. Každopádně teď zpátky k muzice a ještě než se k ní vrátíme, tak nezapomeňme, že dnes slaví své narozeniny Michal Malátný, frontman skupiny Činasky, je mu 56 let a letos slaví své narozeniny nebo své výročí 45. skupina Kex a my si teď od nich dáme pořádný nářez.

Fry bude teprve teď, protože si povíme o pár pozvánkách. Ano, dáme si větší blok hudebních pozvánek, ať se nebavíme pouze o tom, s čím je spojený dnešní den v minulosti. Pojďme kouknout teda na budoucnost, protože začátek prázdnin je festivalově opravdu hodně nabitý. A začneme Vysočinou. Od čtvrtka 2. do soboty 4. července se v Jihlavě jede Vysočina Fest. V programu jsou třeba Lucie, Miraj, Činasky, MiG-21, Vysací zámek, UDG nebo Poletíme. Takže klasická festivalová směs roku, poproku a věcí, které budou znát i lidi, co tvrdí, že festivaly neposlouchají. Pak tu mám tvrdší tip. Od 2. do 4. července se ve Velké Meziříčí koná Fight Fest. Ten je víc pro fanoušky tvrdší muziky, hard rocku a metalu. Takže pokud někdo nechce jen refrém do kilímku, ale i trochu poctivý nářez, tak tohle je jeden z tipů na začátek července. Potom od 3. do 4. července je tu taky Pekelný ostrov v Holíšově. Tam sedí název i program. No, posuďte sami. Royal Republic, Divokej Bill, Škvor, Dimitri, Alkehol, Tři sestry, Harley, Valda Gang a další. To už je přesně festival, kde se zpívá nahlas, i když člověk druhý den tvrdí, že jenom poslouchal. No a hned následující víkend startují taky Hrady CZ. A první zastávka je Točník 10. a 11. července. Celé léto pak festival objíždí české a moravské památky a v programu jsou třeba Rybičky 48, MiG-21, Trautenberg, Miraj, Vypsaná fixa, Harley, Krucipisk, Daniel Landa, Xindl X nebo Tomáš Klus. A když se podíváme ještě trochu dál, tak od 15. do 18. července bude Colors of Ostrava v Dolních Vítkovicích. Letos tam najdeme třeba 21 Pilots, Lorde, Moby, Teddy Swims, The Libertines, Skunk Anansi, Tata Boys a nebo tam bude taky Miraj. Takže Ostrava nabídne trochu jinou festivalovou atmosféru, industriální areál, světová jména, ale hlavně hodně široký žánrový záběr. No tak tohle byly pozvánky, já věřím, že si něco najdete a hlavně většina byla teda teďko hned na první víkend, samozřejmě si budem povídat postupně a když jsem hlásil počasí, tak na tenhle víkend bylo velice přijatelný. Protože je rozhodně lepší pařit v 25 stupních, aby svítilo sluníčko, samozřejmě nesmí pršet, jako v Hradci Králové pravidelně, a je to určitě lepší než ten minulý víkend, kdy bylo 38, 9, ale potom v neděli i 41, jak jsme si říkali, ohledně rekordů. Pojďme ale zpátky k muzice, já vám pošlu jednoho, no možná rovnou dva, festivalových, který jsme se tady říkali. Dáme si Vanastovky a nebo Lucii.

0: když je počasí takový, že je lepší být spíše někde venku nebo podnikat různé aktivity, taky tak vás seznámím s aktuální nabídkou filmů. Protože určitě věřím, že nechcete být zavřený v kinech, ale i tak. Z toho, co se dá teď zmínit, tak je třeba Den odhalení. To je novinka Stevea Spielberga, která podle návštěvnosti bojovala dokonce o čelo českých kin se Scary Movie. Dále běží i česká komedie Po večerce a potom stojí za zmínku asi ještě Supergirl, což je vlastně něco na způsob Supermana, akorát v ženském provedení. A teď dáme ještě hudební novinky v podobě nových alb. Venku je nová deska The Pretty Reckless, Dear God, která vyšla 26. června. To je tip pro fanoušky moderního hard rocku a výrazného hlasu Taylor Momsen. Z rockového kalendáře se dá zmínit i novinka Yes Aurora, což je zase úplně jiný svět. Progresivní rock, delší skladby, víc prostoru pro atmosféru a muziku, která se neposlouchá jen jako kulisa při mytí nádobí. A pokud někdo jede spíš klasiku, objevují se i reedice a sběratelské věci starších alb. Červen a začátek července jsou prostě nejen festivalové, ale i albové. No, pojďme si dát Rybičky 48.
1: Má paní odjela na celý víkend, co já tu budu dělat sám? Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám, až vyhu.

Žít svůj sen, to byla hitovka. Pojďme ale ještě jednou na sport. Začneme Formulí 1. A mě strašně mrzí, že mě nemoc nepustila do Rakouska, protože už jsem měl i lístky. Ano, v neděli se jela velká cena Rakouska na Red Bull Ringu a vyhrál George Russell s Mercedesem. Druhý dojel Max Verstappen a třetí Kimi Antonelli. Pro Russella je to další velký výsledek sezóny a Formule 1 už se teď přesouvá do Silverstonu, kde je na programu velká cena Británie. Tenisově potom běží Wimbledon. Turnaj začal v pondělí 29. června, to znamená včera, a pokračuje až do neděle 12. července. První dny patří hlavně singlům a od středy se přidávají i čtyřhry. Takže sportovní klasika, tráva, bílé oblečení, velká jména a zápasy, které se někdy víc protáhnou. Včerejšek se odehrál víceméně bez překvapení a dnes vstoupí do turnaje i Jakub Menčík, který se postaví proti Samuelovi, Jiří Lehečka se postaví Popirinovi, Vít Kopřiva pak vyzve Čoňskýho a Linda Nosková Němku Seidlovou. U žen potom ještě hraje Sára Bejlek proti Cirsté a Marie Bousková dokázala zvítězit dnes proti Gibsonové a pak se hrálo ještě české derby mezi Karolínou Plíškovou a Terezou Valentovou a zvítězila ta zkušenější Karolína Plíšková. Z basketbalu už je také rozhodnuto. NBA letos vyhráli New York Knicks, kteří porazili San Antonio Spurs v 5 zápasech a slaví první titul od roku 1973. To je pro New York obrovský příběh, protože čekání trvalo víc než půl století. A koukneme ještě teda na hokej, když už jsme u toho. V NHL slaví Carolina Hurricanes, která ve finále Stanley Cupu porazila Vegas. Takže hokejová sezóna už má svého šampiona, basket taky. A teď se sportovní pozornost přesouvá hlavně k fotbalovému mistrovství světa, samozřejmě, tenisovému Wimbledonu a pokračující Formuli 1. A my pokračujeme v hudbě. A já vám tam naservíruju třeba Dana Landu.

si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání,

Letošní zima byla skvělá na lyžování a my jsme vám tady vždycky podávali aktuální informace. No, teď je léto, tak se pojďme podívat na aktuální sjízdnost českých řek. Tak největší jistota je samozřejmě Vltava. Úsek z Vyššího Brodu přes Český Krumlov dál na Boršov je sjízdný a díky lipnu má vodu i v době, kdy jiné řeky začínají drhnout o kameny. Jen je potřeba počítat s tím, že o prázdninách tam člověk nebude rozhodně sám. Na Vltavě bývá v sezóně spíš vodácká dálnice. Dobře vypadá i Berounka. Úseky kolem Roztok, Berouna, Zadní Třebaně a dál k Vltavě jsou vedené jako sjízdné pro lodě i rafty. To je spíš klidnější voda, vhodná i pro pohodovější posádky, ale žádný velký adrenalin. Sázava je teď tak na půl. Některé úseky jsou sjízdné, třeba Kácov až Čerčany, Horka až Kácov, nebo hornější části kolem Žďáru a Stvořidel. Ale pozor, oblíbený úsek Týnec a Pikovice je aktuálně vedený jako nesjízdný kvůli malému množství vody. Na Otavě je to podobné. Horní divočejší úseky od Čeňkovy Pily a Radešova jsou kvůli malé vodě nesjízdné. Od Sušice dál už se dá jet aspoň na lodi. A od Horažďovic směrem níž je řeka vedená jako sjízdná i pro rafty. Takže Horní Otava spíš ne, střední a dolní úseky už dejme tomu ano. Lužnice má vodu hlavně na některých klidnějších úsecích. Suchdol, Veselý nad Lužnicí nebo úsek Veselý až Tábor jsou sjízdné, ale některé části, třeba Stará Řeka nebo Tábor směrem k Ústí, jsou vedené jako nesjízdné kvůli málo vody. A navíc na Lužnici se musí počítat se stromy v řece, hlavně v mindrech. Ohře podle posledních dostupných dat vypadá docela dobře, hlavně nahoře. Mezi Chebem a Loktem a Stráží nad Ohří jsou sjízdné. Níž už je to horší, hlavně pro rafty, protože voda pořád ubývá. Takže jednoduché shrnutí pro vodáky. Jistota je samozřejmě Vltava. Pohodová volba Berounka. Částečně Sázava, Otava a Lužnice podle úseku a u Ohře si určitě ověřte aktuální stav před cestou. A ještě jedna důležitá věc. Po bouřkách se voda může rychle změnit. Někdy pomůže, jinde z řeky udělá kalný rychlík ze stromy, větvemi a nebezpečnými jezy. Takže kontrolovat sjízdnost, nepodceňovat vesty určitě, ani nepodceňovat jezy, radši prohlédnout ze břehu a když si člověk není jistý, loď přenést. Na vodě má být totiž zábava a ne hrdinství za každou cenu. No a já vám teďko nějakou smršť vodáckých písniček posílám.

No hned mám chuť vyrazit někam na vodu. Každopádně vy, co vyrazíte tento víkend, tak máte počasí úplně luxusní. To vám úplně závidím, jel bych hned taky. Škoda, že nemůžu. No ale pojďme ještě uzavřít českou hodinku. Dáme si kabáty, nebudeme zdržovat. V té další hodince samozřejmě si dáme dvoják, i když dneska to bude trošičku výjimka, to se samozřejmě včas dozvíte. Dáme statistickou otázku a mrkneme ještě jednou na silnice. Tak pojďme na kabáty.

nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.

Posloucháte rádio, hej, od mikrofonu vás zdraví Jirka Veselý. A jelikož máme po 16. hodině, tak je tady další díl mojí rubriky Dvojáky, kde vám vždycky představím interpreta, vytáhnu něco ze zákulisí, ale hlavně si dáme ikonické songy za sebou. Schválně jsem neřekl dva, no počkejte si nakonec. Na začátku jsme se bavili o kytarové legendě, která se jmenuje Brian May. A tak nikoho nepřekvapí, o jaké kapele se dnes budeme bavit. Queeni vznikli v Londýně v roce 1970 a ta nejslavnější sestava je samozřejmě Freddie Mercury za mikrofonem, Brian May na kytaru, Roger Taylor za bicími a John Deacon na basu. Britannica tuhle čtveřici uvádí jako původní členy britské rockové kapely Queen. A právě na Queen je fascinující, že je nejde zavřít do jedné škatulky. Uměli hard rock, operní pompéznost, pop, balady, stadionové hymny i věci, které zní skoro jako soundtrack. Jednou to byl We Will Rock You, po druhé Bohemian Rhapsody, potom Another One Bites the Dust a pak právě Who Wants to Live Forever. To je kapela, která si dovolila měnit styl, ale pořád zůstala rozpoznatelná. A teď si dáme nějakou taky zákulisní zajímavost. Právě skladba Who Wants to Live Forever napsal Brian May pro film Highlander. A když si tu skladbu pustíte, je to slyšet. Není to obyčejný single do rádia, ale skoro smuteční hymna. Queen tam nejdou po rychlém hitu, ale po emocích. A přesně proto ta písnička funguje i po letech. A u Queen je výjimečné, že hity nepsal jen jeden člověk. Každý člen kapely složil alespoň jeden velký hit. Freddie, Brian, Roger i John. Všichni přinesli něco, co se stalo součástí historie kapely. A možná i proto mají Queen tak pestrý katalog. Nebyla to jen kapela jednoho autora, ale čtyři silné osobnosti najednou. A máme nějakou českou stopu? Queen jako klasická sestava, kterou jsem na začátku jmenoval s Freddiem Mercuryem, u nás bohužel nikdy nevystoupili. Ale české publikum se jejich muziky naživo dočkalo. Queen a Paul Rogers hráli 16. dubna 2005 v pražské Saska aréně v rámci Return of the Champions Tour. Potom přišla i éra s Adamem Lambertem. 17. února roku 2015 hráli Queeni a právě Adam Lambert v pražské O2 aréně. V setlistu tehdy nechyběly věci jako Radio Gaga, Somebody to Love, We Will Rock You, We Are the Champions a další. Život kapely Queen byl dokonce i zfilmován. Určitě většina z vás viděla film Bohemian Rhapsody, což byl opravdový hit a až nyní ho překonal film Michael, dokument o Michael Jacksonovi. Této rubrice já říkám dvoják. U Rolling Stone jsem udělal výjimku a pustil jsem tři písničky. Teď po té zajímavosti, že každý ze členů kapely Queen složil alespoň jeden obrovský hit, udělám výjimku další. Pustíme si totiž od Freddieho Mercuryho Bohemian Rhapsody, od Briana Maye We Will Rock You, od Rogera Taylora Radio Gaga a na závěr od Johna Deacona Another One Bites the Dust. Asi je teď trošičku znát, že Queeni u mě patří na první místo, ale myslím, že tímhle čtverákem neurazím vůbec nikoho.

Tohle byl čtverák od Queenu. Neskutečný množství energie, co přinesli, ale nebojte, když se dívám do playlistu, tak té energie tam bude ještě víc, takže minimálně do konce této hodiny si to pořádně užijete. Ale neužívejte zase až moc za volantama, protože ta silnice je taková trošičku zasekaná. Každopádně na to se podíváme za chvilku, teď si dáme jednu otázku na číslo. A když je dneska ten Social Media Day, bude to o sociálních sítích. Takže schválně, zkuste si tipnout. Kolik identit na sociálních sítích bylo podle data reportálu na světě, a to na jaře roku 2026? Odpověď si dáme hned po písničce.

0: Kolik identit na sociálních sítích bylo na světě na jaře roku 2026? Tak, správná odpověď je zhruba 5,8 miliardy. Přesněji řečeno, Data Reportál uvádí na začátku dubna 2026 asi 5,79 miliardy identit na sociálních sítích po celém světě. Důležité je slovo identit. Neznamená to nutně, že 5,79 miliardy různých lidí, protože někdo má více účtů nebo profilů. Ale i tak je to obrovské číslo. Znamená to, že sociální sítě už používají více než 2/3 světové populace. A meziročně mělo přibýt zhruba 294 milionů nových identit. Když si to přepočítáme, je to přes 800 tisíc nových identit denně. Tedy zhruba 9 každou vteřinu. Takže během jedné 3minutové písničky přibude na sociálních sítích kolem 1600 nových identit. Takže až budete mít pocit, že na internetu je už úplně každý, nejste vlastně vůbec daleko. A my teď místo scrollování dáme další muziku. Posílám vám třeba Blondie a nebo Robbieho Williamsa.
1: Na rádiu Hej neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádný Big Beat a Rock'n'Roll.

0: Blondie a písnička Maria. A my se pojďme podívat na silnice, kam nás teď vezme Vlaďka.
1: S menším zdržením počítejte na dálnici D52 na 17. kilometru ve směru na Mikulov, kde se vyšetřuje v pravém jízdním pruhu dopravní nehoda nákladního vozidla s vozidlem údržby. A se zdržením okolo 20 minut počítejte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1. Na 19. kilometru došlo ve svém jízdním pruhu k dopravní nehodě dvou osobních vozidel a kolona se tvoří mezi 23. až 19. kilometrem. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 176. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
0: Moc děkujeme a ještě než se rozloučíme, protože náš společný čas se chýlí ke konci, tak si dáme Michaela Jacksona.

Jelikož máme 4:45, tak je nejvyšší čas se rozloučit. Já moc děkuju, že jste poslouchali Rádio Hej se mnou Jirkou Veselým po několika týdenní nucené pauze. Já už jenom doufám, že s vámi budu pravidelně a určitě nikam neodcházejte, protože za chviličku, a to v 17 hodin, na vás čeká hitparáda Rádia Hej. Každopádně ještě jednou přeju všem šárkám jen to nejlepší. Užijte si prázdniny, protože ty zítra začínají. Léto teda tím si dá malinko pauzu, protože se má zítra zkazit počasí, i když původně mělo i dneska, zatím svítí sluníčko v celé republice, ani mráček, se dívám na radar, uvidíme, jak ve skutečnosti bude, každopádně nějaký 35 nebo dokonce 40 v následujících dnech určitě nehrozí. Tak si užijte zbytek dne a do konce hodiny vám můžu slíbit třeba ještě Ozzyho Osbourna a nebo Metalliku. Ahoj!

0: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
1: MCAR Studio. MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Sinašrot, to my taky. Jsme Cajdašrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
2: Cajdašrot.
3: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? V Českých Štenberg tábořiště u Karlo. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden, Revival, Ocet, Detonator. V sobotu například Violinčok by

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@akněmcova.cz.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz. Probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
2: Českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
3: Sviany, české tradičně vařené pivo.
4: Bylo 17 hodin. Posloucháte
5: Hej Rádio.
6: Full time, rock for you.
7: Rádio Hej.

0: dvoudenní hudební festival Denverfest. 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver, Pokáč, Poletíme, For People, The Gardeners a další. Moderuje Tomáš Matonoha. Přespat můžeš přímo ve vinohradu a udělat si svýho malýho vinaře. Bohaté občerstvení z farmy Pálava. Prvotřídní vína od vinařství roku Vican. Pivín, co ti stáhne kyselinku. Zažij místo, kde se natáčel film Bobule a seriály Vinaři a Pálava. Potkej své oblíbené herce. Pozor, omezená kapacita vstupenek. Nakupte včas na denverfest.cz. Akcí podpoříme malého Náška z Dolních Věstonic, který trpí autismem. Ve spolupráci s oblastní charitou Břeclav. Denverfest 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově.
1: Českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
3: Bylo 18 hodin. Posloucháte Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Rok na rádiu Hej vám přináší Hakel.
8: Vážení přátelé, na rádiu Hej jsem si pozval dalšího hosta do studiu a tím hostem je pravděpodobně jeden z nejvlasatějších kytaristů současnosti i minulosti. Jmenuje se Jura Šperl. Ahoj.
9: Ahoj.
8: A komu, tak slušně, jako ahoj.
9: Zarazil jsme s těma vlasama.
8: Ale komu to není ještě jasný, o koho jde, tak je to bývalý kytarista Citronu, bývalý kytarista a zakladatel Limetalu. No ale my se budeme bavit o kapele Ingot a tady mě, Juro, zajímá jedna věc. Známe se už strašně moc dlouho a nikdy jsem se tě nezeptal na to, od kdy funguje kapela Ingot a proč zrovna Ingot?
9: Kapela Ingot funguje od roku 1987, ale s jedním T. A tak, jak to teďka lidi znají, jak vydáváme alba, tak to z první album vyšlo v roce 2016.
8: První album?
9: První album.
8: Až 2016, ano. A to jste zahráli už od roku 87. Od té doby si pohřbil snad všechny spoluhráče.
9: No ano, ale tak tenkrát v 87. Nebyla moc možnost chodit do studia a točit desky.
8: A to je vlastně pravda. Přehrávky jste měli, jo, tak jste mohli tak nějak na tancovačka zahrát nějaký Big Boss.
9: Přehrávky jsme měli a my jsme měli podporu u ředitele okresního kulturního střediska Miloše Saměce, který potom tady měl agenturu MAB, M-A-B, a my jsme vlastně měli od počátku koncertní přehrávky dvojky, což nám umožňovalo prostě vydělávat i nějaké peníze muzikou, takže a měli jsme zároveň přístup do studia, kde, můžu říct příhodu ze studia?
8: Jsem no povídej, tady můžeš všechno.
9: My jsme si mysleli, že jsme největší buřiči metalový široko daleko.
8: Si myslí každý na začátku?
9: My jsme si to mysleli jako, že právem, ale přišli jsme do studia a tenkrát se nahrávalo jako po starou celá kapela najednou. A uprostřed toho nahrávání, jako prostě dohrál si písničku, že? A teďka jsi musel chvilku jako čekat, že? Až dostaneš z režie pokyn do sluchátek. Z režie pokyn nepřicházel, tak jsme čekali fakt dost dlouho a pak jsme se odhodlali, tak jsme se šli podívat a ten zvukař usnul. U toho nahrávání.
8: Takže jste
9: on nudili. Dovolil si usnout, chápeš to.
8: Jste nudili. Ale je třeba připomenout, že ty jsi z vynikajícího podhoubí. Je třeba připomenout, že sice každý ví, že Jura Šperl byli v Bučovicích, jo. A k tomu se dostaneme, proč Bučovice, proč Nová Deska, tak a tak. Ale ty jsi z města Karviná.
9: Z Darkova.
8: No to je jedno, to pro nás Havířováky je to prostě neskutečné, nebudu říkat co, ale je to prostě Karviná.
9: No to vlastně Darkov.
8: No, ale dobře, ale v té lokalitě vyrůstal v té době Easy z Dogy, vyrůstal tam přece Miloš Dode Doležal, a kdo ještě vzpomeneš další kluky?
9: No, Cibož Tonda je z Karvina, to je Tonda Karviná. Cibož.
8: A vy jste byla generace plná rockerů, jako?
9: Lucka Roubičková je karviňačka původně.
8: Vidíš to.
9: No ale víš co, my jsme se znali s Izim ještě dlouho předtím, než jsme našli hrát, protože...
8: Jste chodili do pionerského tábora společně.
9: Ne, my jsme proti sobě hráli ping-pong závodně. V deseti
8: jako
9: letech...
8: Jako Izzy ping-pong?
9: No jasně, v deseti letech už jsme proti sobě nastupovali.
8: Ne.
9: Takže rivalové prostě úplně od mlada.
8: Proč jsme si u tebe nezahrali ping-pong? Já ho miluju, ten ping-pong. Já jsem z ping-pongové rodiny.
9: No ale já to mám na nějaké určité úrovni, tak já přesně nevím, jestli bys...
8: Aha, jo, tak dobře, já přijedu, to si dáme. Jako. Takže Ingot víme, jo, Ingot, hardrocková, heavy metalová kapela, pod tvou taktovkou, vydali jste od roku 2016 kolik desek?
9: Pět alb.
8: A kterou bys navrhoval jako první písničku pustit teďko na rádio, hej?
9: No já si myslím, že když už je tak 10 let, třeba od té první desky, tak titulní písnička Charon.

0: Dohrála skupina Ingot a jejího hlavního vůdce Juro Šperla, tady máme ve studiu. Juro, já se musím zeptat na jednu věc. Když jsme dohráli první desku, ty jsi ale už možná v tom roce 2016 vlastně ještě předtím byl v Citronu. Jak jsi skloubil Citron versus Ingot?
1: No to právě bylo blbé, jo, protože Paře se měl výhrady k tomu, aby někdo působil v jiných kapelách než v Citronu. Takže vlastně já jsem působil v Citronu do roku 2015 pod tím zákazem, aby Ingot tvořil. A teprve potom, jak jsme za těch okolností asi známých, čtyři z pěti jsme vlastně odešli a založili Limetal, tak v Limetalu už to bylo trochu benevolentnější a proto vlastně jsme natočili

0: první desku teprve až je zali metal. Za to nešlo.
1: Za posluchače se musím zeptat, kdybych stál na druhé straně, zeptám se taky tak, jako co tě bavilo více, citroňácká muzika, limetalská muzika, inguťácká muzika, která je tvoje a tak dál? Která byla taková zajímavější, veselější, rychlejší, já nevím, jak to nazvat. Neboj se, naprudko.
0: No to je tak, já jsem citron poznal jako malé děcko, někdy třeba v 9 nebo 8 letech, protože moje segra kalila s technikem citronu, takže to bylo v době ještě, kdy tam nebyl ani Pařízek, ani Stáně Hranický, byla to ta úplně původní sestava.
1: Tak původní ne, protože v původní sestavě byl Olda Říha, byl tam Tolia Kohout, byl tam Aleš Ulm, byl tam Miloš Nob a byl tam samozřejmě Michalík. To byla první sestava v roce 1975. Dva no, singly a pase.
0: Skoro se strefil, jako skoro. Jo.
1: No je to tam, tak oni vydali dva singly takhle s Alešem Ulmem.
0: No ano, málo kdo ví, že vlastně Půlnoční závodní dráha, ten single natočili kluci Citronu, to byl Milan Tuč Buben a Peťa Michalík.
1: Ten Bagal emigroval do Švédska, nebo kam?
0: Jo, jo. Peťa Michalík tam hrál na basu, jo, takže...
1: No ten hrál do té doby, než vlastně Pařez přišel v 80. roce a to už potom ovládl on, že? Tuším tak nějak, to bylo 80.
0: No, ještě zapomněl znají Kurt Krejčího.
1: A jak se jmenoval ten zpěvák, co tam zpíval v roce 78?
0: Kubala.
1: Ano, taky zajímavé. To byla ta éra, kdy se to hledalo, až si to sedlo s Hranickým v čele, jo. S Kvitou,
0: takže,
1: Bartoněm.
0: Takže já se k tomu vrátím. Tak Citron jsem znal jako od děcka, my jsme doma měli spoustu kazet, i takových demáčů a tak, takže k Citronu jsem měl vztah. Jiný, úplně jiný než k jiné muzice. Mm-hmm. Proto vlastně je to prostě řízené zhora, že jsem se ocitl po tolika letech v té kapele, že jsem vůbec dostal ano, tak jsem si toho vážil úplně jinak, než kdyby dostal ano do jakékoliv jiné kapely. Ale v Citronu jsem měl akorát jeden text na té poslední desce, na Big Beatovém pámbu, to je myslím 2009 tuším, ale potom, když byl založený Limetal, tak to byl právě opak. Tak tam se mohl tvořit. Všechny texty jsou moje, mimo jednoho, spousta muziky. Uh-huh. Takže vlastně, když se ptáš na ten vztah, tak Citronu jsem si vážil z toho pohledu jakože fanouška a Limetal zase, že se mohl tvořit.
1: Ale proč, musím se zeptat, jestli si náhodou netříštil svoje nápady Ingot Limetal? Hráli jste v té době... Zhrál si na dvou frontách.
0: No ano, ale my jsme prostě s Bartoněm měli takovou dohodu, že ty písničky, že ty aranže a že ty riffy a tyhle, že to nebudeme spojovat. Jo. Mm-hmm. Vem si, že Jarek taky dělal pro Crayzone a ty písničky zní jinak. Jo.
1: To není Citron. Pravda, to je zase pravda.
0: Takže to je, když to víš a když víš, jak dělat, tak, nebo když si dáváš pozor, tak to prostě jde.
1: Dobře, vrátíme se zpátky k Ingotu. O to tady jde. Vydali jste další desku, myslím si, že je dobrá, vhodná doba, připomenu zase hudebně, trošku, ať to neprokecáme celé jenom, i když s tebou se povídáte na luxus, tě musím říci. A to s tebou hovořím u hrnku kávy, jako jo. Snad možná poprvé v životě to takhle sedíme spolu. No. Co jako? Co? Určitě. Na ten večírek u tebe doma, na ten nezapomenu. A pozor, tradiční zvukař, lídr skupiny Akustika přinesl mi, panáčka, ty řídíš. Protože my jdeme křtít desku Abraxasu spolu, takže já si teda s dovolením aspoň takhle symbolicky ťuknu a nebudu to přehánět, ale pojďme zpátky k tomu Ingotu. Takže Ingot vlastně v podstatě po tom Limetalu už jako se rozjížděl dále. Co tě na Ingotu nejvíce rajcovalo? Ty máš obrovskou základnu toho fanouškovského podhoubí. Komando si říkají?
0: Říkají si Komando, Fetky. Ale to je super, oni prostě se pojmenovali podle desky, podle písničky z té desky a ta písnička je psaná jako jim na tělo, takže to je úplně skvělé. Mimochodem všichni tady z toho Komanda jsou pokerováni třema křížema, které zazní v té písničce, ten verš zazní. Takže to je úžasné a moc si toho vážíme samozřejmě, ale ty asi nechceš mluvit o tom Komandu, nebo jo? O té desce.
1: Ale tak proč ne? Jako bavme se o tom, aby si naši posluchači dozvěděli, že Jura Šperl není jenom aktuální nová deska, maximálně předchozí a Skákavá panenka, která se mi tak líbí. Že Ingot je trošku větší těleso.
0: Skákavá panenka se ti líbí, protože tam si jedna nechá udělat kozy.
1: Ale není to o těch kozách ani o ty melouny a tak podobně. Se líbí, že to je rock'n'roll.
0: Jo. No tak ano, ale skutečnost je taková, že vlastně když v Limetalu byli takové jako s mantinely, jak chtěli, viděli jsme, co máme dělat a jak to máme dělat a najednou prostě ti zbude plný šuplík písniček a riffu, jo, tak to je super a když ještě navíc je to baví, jo, tak proč ne?
1: Tak co, dáme si Komando?
0: titulní skladbu z další desky?
1: Mm-hmm. Souhlasím.
0: Dobrá, platí.
1: Ať neposlouchá majitel rádia Hej, poslouchejte vy ostatní. Na Hej, rok na rádiu Hej, vám přináší Hakel.

0: Dohrálo Komando a s vůdčí osobností kapely Ingolírou Šperlem si tady povídáme. On se sice neusmívá, tváří se důležitě, a tak to já chápu ty osobnosti. No a na druhé straně musím se zeptat na další desku, co by si o té další desce řekl, o dalších krocích, o tom, jak se dál vyvíjel God. Protože, já říkám God, protože tam je dvě T. Proč Ingot, anebo jestli to je NHčko, nebo to je prostě podsta Karlu Gotoviče, já vím, nevím.
1: Tak jednak se neusmívám, protože tě nestačím sledovat. Jo. Při tom toku myšlenek je tak škoda, že nevymysleli rádio s monitorem, protože to byli.
2: To se říká televize, ty vole.
1: Jo?
2: To je fakt, to mě nenapadlo. Rádio s monitorem, tak to už je televize. To je, no, ale počkej, z toho ještě vykozím. To ještě prodám někde.
1: No dobrá, tak... Takže jo, dobrá, tak to jsem se splet, ale Ingot, to by bylo dobré, aby tu lidi věděli, proč Ingot. Ingot je prostě neopracovaný kus kovu a když jí to jezdí za barákem, jsme to z toho severu, každý den to vidíš na vagonech, jede to z Náčka, jede to z Nové Huti, tak jede to tady z toho, z Třince, tak Ingot, ty to dává smysl, ne?
0: A s dvěma to?
1: No to jsme se chtěli jako kdyby odlišit od toho původního Ingotu z roku 87, tak aby lidi věděli, že prostě už to má jako jináčí level prostě.
0: Vy jste kdysi v Limetalu udělali strašnou ptákovinu, že jste dali jako Limetal byl Limetal, to jsem pochopil, vtipná náhražka toho všeho, pak jste tam dali dvě L na konci, už to byl Limet All v podstatě, ale... Tak mě napadlo, proč není Ingot s třemi T obrácenými, aby to padlo jako tři kříže.
1: A tak za prvé Ingot byl dřív, než Limetal s dvěma L. A za druhé toto nebyl úplně jako kdyby náš nápad, protože my jsme tenkrát jeli turné docela velké s Kabátem a v rámci toho PR přišel Radek Havlíček, což je vlastně...
0: Manažer
1: Kabátu s tím nápadem, že by v tom PR nebylo úplně žádoucí, aby tam bylo to slovo metal. Když tam je dvě, tak to už nemusí být tak úplně spojované s tím slovem metal.
0: Kdyby se mě Havlíček zeptal, tak mu řekl, že bude napsané Limet a to ALL, nebo AL by mohlo být větší a už se to liší. Ale to je zase lingvistická hříčka, to nebudeme rozebírat. Nám nejde o tu kapelu, nám jde o Ingot. A právě jsem chtěl říci, že Ingot, kdyby měl na konci tři T a obrácené, tak z toho uděláte tři kříže, které máte ve znaku.
1: My tam máme obrácený kříž ve znaku.
0: No tak to máte. A proč jste neudělali písničku Jen tři kříže z bílého kamení?
1: No, máme písu... svoje, četl jste někdy ten text?
0: Ale já vím, ale by prostě lid, národ náš, jo, nepotřebuje přemýšlet nad textem.
1: Já myslím, že jo.
0: Fakt?
1: No určitě.
0: Myslíš si to?
1: No já jsem přesvědčený.
0: Hudba se poslouchá ušima.
1: Ne, ty vole, tak
0: očíma si vem... Očíma se poslouchá a ušíma se sleduje.
1: Nesouhlasím. Vem si zrovna ten Kabát, jo. Kdyby Špálek nepsal takové skvělé texty, tak si myslím, že by to nezasáhlo tolik lidí.
0: Myslíš tu kapelu, která má předplaceného ještě dalších 6 let Slavíka?
1: Tak je... Ano, Kabát.
0: Už jsme u toho. A to nevadí. My se bavíme o Ingotu, ale tak pomůžeme Špalkovi. Špalek píše dobrý texty.
1: Jako bavíme se o textech. Myslím si, že na české scéně dobrý text dělá svoje.
0: Tak Houby magicky jsou určitě zajímavý, ale mě zajímají vaše
1: vem
0: texty.
1: Vem si Vostárka, tyjo, jaké psal texty.
0: Ježíš, tak to byl pán Bůh, hladě, to byl pán Bůh, že samozřejmě.
1: Ještě je pořád.
0: Je. Občas si napíšeme, ale třeba nebudeme rozebírat, to si řekneme u piva, protože s Vostárkem vždycky narazíš na jednu jedinou skladbu, kterou mu každý vyčítá, že ji skopíroval všechno možné a vůbec to není pravda, prý, jako podle něho, jo. Hráč od Turba, jo, když už jsme u toho, která vlastně vznikla krátce po té, co vznikl mega hit to Final Countdown od Europe, jo, hodně podobné. Ale vraťme se zpátky k Ingotu, mě zajímá Ingot další deska.
1: Další deska, takže po Charanu jsme natočili Na cestě do nebe, stavil jsem se v pekle. A titulní skladbu by se mohli potom uvést, ta je dobrá docela. A napadla mi taková souvislost, úplně náhodou se ta deska ocitla v soutěži o album roku na československé scéně a hele, první místo.
0: Jak je to možné? Proč jste to jako PR-kovi neprodali pořádně? Proč se o tom dozvídám třeba až teď?
1: Jiří,
0: ale dobře, no.
1: Já ti ještě tolik toho řeknu dneska.
0: Jo, tak to bude zajímavé. Víš co, já přijdu zase k tobě. Jo. O těch Bučovic, tam je to lepší. Protože v těch Bučovicích, teď si dáme, k tomu se dostaneme, proč Bučovice, proč nová deska, o čem a tak dále. Na to se strašně těšilo to povídání, poněvadž to je, ty jsi vlastně druhý, že, po Landovi, který udělal takovouhle poctu.
1: Ale to asi těch lidí bylo víc.
0: Každý něco ukradl, ale dobře, vím, že Karavanu udělali třeba Divoký byl a tak dále, ale koncepčně jste byli jenom dva.
1: Já nevím, já jsem potom nikde nepátral.
0: Nevím, ale o tom, že by někdo kromě Landy a Ingotu udělal koncepční album jako poctu Karlu Krylovi. To nevím, k tomu se dostaneme posleze. Teď si dáme, co jste třetí desky.
1: Na cestě, z třetí desky už dokonce, tak
0: no, protože říkal jsi třetí, ne? Po Charonu.
1: Po Charonu, Na cestě do nebe, třetí byla Komando.
0: Fakt? Jsme přeskočili?
1: No jasně.
0: To nevádí, dáme Charon?
1: Charon je na první desce titulní, druhá je Na cestě do nebe titulní a třetí je Komando, taky titulní.
0: Rád bych posluchačům Rádia Hai vysvětlil, že je to úplně jedno, důležité je, že uslyšíme už v pořadí třetí písničku skvělé hardrockové formace Ingot.

0: Tak jsme se s Jurou Šperlem tady ve studiu Radia Hej popovídali a seznámili s historií kapely Ingot, zaspomínali své na různé osobnosti, se kterými Jura vyrůstal, ale teď pojďme k žhavé současnosti Ingotu. Pominuli personální záležitosti, zajímá mě hudba. Jak jsi přišel na to, protože samozřejmě desku si vydal 3 roky zpátky, mám pocit, co jsme se potkávali, co jsi mi dal před Vánocemi, je to tak 3 roky, ta předposlední.
1: Jo,
0: to tak vychází, ostatně jsme si hráli už pár věcí, no na rádiu, hej, ale mě zajímá ta aktuální záležitost, kvůli které jsme se sešli. A to je podsta Karlu Krylovi. Tak mi řekni, jak to celé vzniklo. Já už jsem tak trošku vypadně naznačil, ale tak to řekni si sám.
1: Ten vznik, to není čerstvá myšlenka, to je z doby, kdy ještě Kryl žil a kdy jsme se měli možnost potkávat. A někdy v nějaké šatně, on totiž měl velký přehled i o muzice. On měl prostě přehled úplně o všem. A málo kdo ví, že na Svobodné Evropě pouštěl takové hardrockové 50-minutovky.
0: Takže ty si zapomněl říct jednu důležitou věc. Že to není jenom, že Karel Kryl, já jsem ho taky poznal v roce 89 na prvním koncertě v České republice po revoluci, a to v Bohumíně, kde on to chtěl vrátit. Tam jsme se poznali společně. Ale ty to máš trošku hlubší cit, hlubší vazbu k němu.
1: No, my jsme se znali ještě před revolucí, ale ty se vlastně ptal na tu desku, jo? Na tu genezi. To vlastně vzniklo tak, že my jsme zkoušeli prostě na kytaru různé riffy, dávali jsme si takové jako kvízové otázky, jestli to pozná. No, on to poznal všechno, až vlastně jsem přišla hříšná myšlenka, jestli pak by jeho písničky unesly hardrockové aranže. Mm-hmm. No, jenomže... Ale to bylo tak z hecu, jenomže on těsně potom zemřel, už v roku 94, někdy v březnu, a takže tady ta myšlenka, nebo prostě tady ten pokus, nebo to, jestli to vůbec půjde zrealizovat, tak to jsem dal k ledu a už nebyl důvod to někomu dokazovat, nebo ne. Mm-hmm. Pak přešly roky, Kryl měl 80 let od narození výročí a zároveň 30 let od smrti. A teď se vlastně v médiích různě vyrojilo spoustu lidí, spoustu muzikantů, kteří začali dělat, jako kdyby se chtěli svést na té vlně, jo, která najednou jako kdyby kolem toho vznikla. A mě to tak trochu vadilo, že muzikanti, kapely a lidi, kteří, myslím si, že nevěděli o tom dostatečné informace, neměli o Krylovi ani o jeho tvorbě, tak dělali tady ty cover verze. A my jsme zrovna tenkrát točili v té době tu desku 3 kříže. Uhum. Byli jsme ve studiu a jen tak jsme zkusili udělat nějakou Krylovu věc s metalovými riffama, metalových aranžích, a ono to fungovalo. A pak přišla nabídka od pořadatele v tom areálu Libava, nebo v tom vojenském újezdě Libava, udělat koncert společně s Plastic People a s Pražským výběrem. Bylo výročí odsunu těch sovětských vojsk a ten pořadatel říkal, že by bylo fajn, kdyby jsme to spojili prostě nějak tematicky k tomu výročí. My jsme si vzpomněli prostě, že jsme hráli toho Kryla. A tak jsme zkusili udělat přímo tam, jako kdyby v podstatě jenom na klíč, na ten koncert, písničku Lásku. Mm-hmm. No a zafungovalo to i na lidi. To byl ten prapočátek tady té celé té desky 100 černých let. Takže prvopočátek byl z roku 93, pak to oživení před rokama půl.
0: Ale byl Karel Kryl rodinným přítelem tvých rodičů? Nebo
1: ale to jo, ale nesouvisí to nějak s tou
0: diskou, protože... aby posluchač věděl, že už dávno, jo, si vlastně byl tak nějak v blízkosti jeho, protože ty jsi se zmínil, že někteří dělali ty jeho aranže, jeho písničky, jeho covery a ne vždycky tomu měli ten cit. Ale náš ročník, a to si můžeme říct, jestli jsme rok, 2, 3 od sebe, tak jsme všichni vyrůstali na těch Krylovkách. Anděla na kytaru jsem drtil jako první písničku a druhá byla Stovky hotelu, jako jo, od Katapultu. Takže Kryla, kdo nehrál Kryla na kytaru na začátku ve svých 15, 14, 13 letech, tak jako by nebyl. Takže samozřejmě tajně byl to za Komančů, jako jo, ale bylo to tak. Jo, prostě. A potom se samozřejmě každý svezl a najednou byli všichni.
1: My jsme se nebavili o muzice ve skutečnosti s Krylem. My jsme měli podobné rodiny, měli podobné osudy a bavili jsme se úplně o něčem jiném. Jo. Tam jako nepamatuju, možná, že někdy něco, mám jeho rukopisy nějakých písniček, které zrovna napsal, schované, ale nebylo to tak, že bychom seděli a mluvili jsme o muzice. Ty rodiny měly podobný osud, Krylovi měli tiskárnu, Šperlovi taky. A ve 48. to Šperlům znárodnili tu tiskárnu v Litomyšli a Krylům, myslím, rok na to, nebo v roce 50 v Kroměříži. Jeho táta a můj táta měli takové docela těžké osudy životní. Táta politický vězeň, jeho musel zase pracovat na už vzpomenutém NHčku tady v Ostravě. Mm-hmm. Jo, takže my jsme se, představ si to téma, jo. On se vrátí z exilu po tolika letech a teďka se potká s mým tátou a o čem se tak asi budou bavit, že?
0: Mm-hmm. Musel být krásně, ale...
1: Takže vlastně na muziku nebyl moc prostor, jo. To
0: já se musím otočit na tvoji ženu. Jani, my jsme se o tom u vás nebavili, nebo jsem to zapomněl už? Ale to je zapomněl, že? To je dojemný jak hrom. Jako... Jani, díky. No ne, že jsem u tebe seděl a ty jsi mi to všechno vyprávěl a já tam
1: musíš
0: ale něco z obočích.
1: Musíš přijet střízlivý, to je celý...
0: Já jsem přijel střízlivý, ale...
1: Ale odjel
0: jsem. Ne, odjel jsem až ráno, jako to je druhá věc. Ale ne,
1: tak ale to... Je, nedávno tam byl Dodo, přijel v sobotu na kafe, odjel ve středu večer, jo, takže...
0: No, vyšlo to tak má, ale on říká, stavím se Bastič k tobě na hodinku, jo, a odjel po 10 hodinách, jako,
1: jo, tak,
0: tak se tak zakecá a on to tak má, no. Ale dobře, takže vznikl nápad, deska se objevila, my si z ní zahrajeme, co navízíš teď momentálně zahrát?
1: To nechám na tobě, mě tam baví všechno.
0: Tak tu Bílou horu máme v hitparádě, která si velmi úspěšně vede, tak bych asi dal něco jiného. Necháme to na AI, ať to vybere sama z počítače.
1: Dobrá.

0: A máme tady pomalu a jistě finále povídání si s nejvlasatějším, nejúžasnějším, nejfantastičtějším, nejpůsobivějším a hlavně nejličtějším kytaristou ve střední Evropě s Jurou Šperlem z kapely Ingot. Řekl jsem to hezky?
1: No, řekl jsi to úžasně. No, teďka, co když mi vypadnou ty vlasy někdy?
0: Nevypadnou, tak budeš mít tu, tak ti budou říkat, tak jak ti říkají v kuluárech tvojí přezdívkou Modrý Portugal. No. Ale to nebudeme rozebírat, tuhle historii, rokeři ví, o co jde, jako ty ortodoxní rokeři, pamatujou si. Jinak samozřejmě já se těším, budou Křižanovice?
1: Letos?
0: Mm-hmm.
1: Budou určitě.
0: 27. tam nějak to
1: 27. 6.
0: A... Že jo, jsem se dobře trefil. A já tam pracuju, nebo jsem pozvaný jenom?
1: Obojí.
0: Jo, tak.
1: Jseš pozvaný, ale zároveň...
0: Abych si to odpracoval. Ten dobrý. A tam je vždycky dobrý mejdán v Křižanovicích. Já si musím, jako lidi jsou výborní, fotbálek je skvělý, ty dokonce občas vyběhneš, že?
1: No, minule tam mám rekord zranění v 8. vteřině zápasu.
0: Dobře, ale však ty máš pavoučí nohy, že? Ty připomínáš postavu cukrovou vatu, Jiří.
1: To kvůli tomu jsem přestal hrát hokej, protože přijel rozhodčí a řekl mi, že si jsem si nahoru nezapomněl obou dohorní chrániče, mi říká.
0: Ale
1: fakticky to
0: vlastně. Zůstavím mi bongo radši, jo. No nevadí, Ingot vydal desku pod Stakardu Grillovi, deska se jmenuje, jak přesně, ještě jednou zopakuj našim posluchačům.
1: Jmenuje se 100 černých let a je to fráze Karla Krilla, která se objevuje v písničce Bílá hora.
0: Tak, teda je součástí naší hitparády a vede si velmi dobře. Pojďme dále, jak vypadá turné k této desce a co nabízíte dál ještě? Protože pořadatelé, promotéři to slyší dneska, střílej se do hlavy, trhají si vlasy, jo, proč nemáme Ingot, proč nemáme tu desku a tyhle ty věci od toho Krila tady, no, protože mají i jiné.
1: No, protože to je asi ten důvod, nebo prapůvod spočívá v tom, že jsme nechtěli jet tady k té desce, žádné turné. My jsme měli v plánu dělat naše další písničky, demosnímky a chtěli jsme jet k těm našim věcem, ale netušili jsme, co se odehraje na přelomu roku, že o to bude takový zájem a lidi si vyloženě psali, že by chtěli metalový recital, aby jsme prostě ty písničky z té desky hráli.
0: Vidíš to? Lidi nevěřili tomu, že něco umíte?
1: No ne, spíš nevěřili o tom, že ty písničky jdou od Kryla zaranžovat s dvouma kopákama.
0: Dobře, vy pojedete klasický hardrockový heavy metalový koncert s dvouma kopákama, asi všechno možný.
1: Ne.
0: A budete dělat amplak?
1: Ne. Bude to úplně jinak.
0: No tak to
1: vymyšlené to je tak, že budeme hrát ten koncert na dvě půlky. Ta první půlka bude v takové komorní atmosféře, budou to všechny ty písničky z desky, tady z té desky, uh-huh. Třeba dejme tomu 11, 12 věcí, z těch 14, dvě se hrát nedají, fakt. A potom vlastně bude malá pauza, my se převlečeme z takového toho vlažnějšího oblečení do toho našeho boakovského a zahrajeme Big Beat.
0: Takže budeš mít svoje boa?
1: Boa bude, ale v druhé půlce.
0: Jo.
1: takže vlastně ten koncert bude rozdělený na dvě půlky a lidi si užijou i toho Kryla, i toho Ingotu.
0: Mm-hmm.
1: Ale některé koncerty, jako třeba festiáky, tak ty máme pojmuté ještě trošku jinak. Tam budeme hrát best of z našich desek, z těch čtyřech, a best of tady z toho Kryla, tak aby jsme se vlezli třeba do hodiny.
0: Z každé desky jedna písnička a z té poslední čtyři. No, a máš hodinový set.
1: No tak to se zrovna trefil, no.
0: Tak to říká, a to samé mají dneska v tom rozhovoru.
1: No a kdo ti dá na festiáku, kdo ti dá víc než hodinu?
0: No, vlastně jo. Na Ostravě v Plamenek tam hrajou dvojhodinové sety. Ale to je jiný festival. Prosím tě, a kam pojedete v nejbližší době? Kam? No, kde vás můžou vidět?
1: No to vlastně začíná to tady v Budějovicích, v Ševětině.
0: Tady ale... v Budějovicích?
1: Ne.
0: To zní dobře, ale že v Ostravě?
1: Tady ne, ale vzpomněl jsem si na to datum, takže...
0: Jo.
1: Takže v podstatě to začíná Karvina 25.4., ale tam hrajeme pokaždé úplně jiný a speciální set, protože to vlastně hrajeme v Rodišti, takže jestli tam přijdeš, tak budeš úplně...
0: 25. to je den po našem svátku, po Jiřím, a má svátek Marek, a já jsem zrovna na detoxikačním pobytu na horách se svým psem a s nějakými přáteli bez signálu.
1: Takže tam nepřijdeš.
0: Jiří, já tě asi zklamu.
1: No to budeš, to uděláš velkou chybu.
0: Jak můžu dělat velkou chybu, když majitel toho klubu má vlastně oslavu narozenin 30. dubna, má myslím, že 55, ne? Jo, to jsem doprásknul, takže každému by měl koupit panáka a pivo.
1: No, tak to už tam můžu zůstat rovnou.
0: No, tak já si myslím, že by to bylo rozumné.
1: No tak já jsem tam u stylu v šatně a je to...
0: Já můžu spát u mě, jako to není problém.
1: Tak to je super. Vrátím se k tomu.
0: Jo?
1: Ano, vím. Vrátím se zase zpátky k těm koncertům, no tak to půjde za sebou. Karvina, Olomouc, Kroměříž, Otrokovice, a pak už začínají takové ty festy, pasohlávky, Friedek Mistek, to je Help Days, Surfest, Valašské Mezříči.
0: Help Days jsme partneři Help Daysu, pasohlávky jsou samozřejmě velký Eurobike Fest, že?
1: Ano.
0: Takže myslím si, že na významných akcích jste.
1: No a jak říkám, pokaže to bude mít trošku souvislost s tím Krylem, a nebo úplně prostě ten recital Krylův. Mimochodem, řeknu ti bezvadnou příhodu, hned na tom prvním koncertě přišel do šatny chlapík a řekl, poprvé v životě jsem byl na metalovém potlachu.
0: Metalovém potlachu, to zní dobře, jo?
1: Slovní spojení, ne?
0: Metalový kotlík, no? To není špatný nápad udělat takovouhle akcičku, člověče. Teď si mi hnutil takový zajímavý nápad, jako produční, bych se mohl toho ujmout, metalový kotlík.
1: Za tebe svítí dolary v očích teďka, ale...
0: A ne, to jsou eura.
1: To jsou eura už?
0: Ale vzhledem k tomu, že za pár hodin budu někde jít, kde jsou léky, jo? Ne léky, ale léky, tak asi mi to bude jedno, uděláme to v Albánii.
1: Takže metalový potlach, vidíš?
0: Metalový
1: Přemýšlej
0: potlach.
1: Přemýšlej nad tím.
0: Mhm. Je to zní to zajímavé, Juro, a já ti každopádně děkuju, že jsi našel čas pro naše rádio, že jsi nám představil svůj projekt Historii Ingotu, že jsme nemuseli sedět na té větrné hůrce, na kterou nás tady zvukař Libor Gora chtěl dehonestovat, jako tam nám lítali všechny věci a prostě pásky a všechno boží, vítr, zima a tak dále. Točili jsme to v příjemném prostředí. Ty jsi řekl, že máte koncert na dvě půlky?
1: Jo.
0: Já jsem neměl.
1: Já vím. Já to sleduju, já to tady vidím. To můžu říct příhodu?
0: To je zbojdej.
1: Jak jsi říkal, že první z tvoje písnička byla Anděla, druhá Stovky hotelu?
0: Mm-hmm.
1: A hrál jsi to doma jako v demol? Stovky hotelu?
0: Stovky hotelu v demol?
1: A já ne. A já jsem demol neznal ten akord, já jsem taky s tím začínal kdysi, ale měl jsem...
0: Stovky, ano, to tak
1: no, ale tak já jsem tam hrál de dur. A pak přišel týpek, starší kamarád, vzal mi ten prst a posunul mi o ten jeden pražec.
0: Ano.
1: A začalo to hrát, to bylo dobré, to bylo poprvé v životě, jsem měl takový dobrý pocit z
0: muziky. A to není jednoduchá písnička, takhle pro amatéra, který začíná z Stovky hotelu. Jsou lepší písničky, že, na dva akordy, jo.
1: No tak vidíš to ty, moje první písničky byly Kryl a...
0: No Kryl a Katapult.
1: No a Black Sabbath.
0: Black Sabbath?
1: No kluci mě učili
0: ty rychle. A to, že polámal jsem raveneček, ví to, co, a obora, o půlnoci zavolali bravenčího doktora, to je paranoj, to my všichni víme.
1: Jo, tak no. To zrovna, no.
0: No. To je všechno takhle. No Juro, já si myslím jednu věc, a máte, jenom takhle, až ukončíme náš rozhovor, tak pojedeme křtít na Abraxas. Mimochodem, ty jsi ve své upoutávce řekl, že Abraxas je tvoje srdcovka. Opravdu je?
1: No a ne. Já dokonce...
0: Ikonická deska z roku 1980 box?
1: No to bylo tak, že oni jak byli v karvinském kulturáku, tak po koncertě se hned založil kapelu. Hned s těma lidma, co jsme tam byli spolu všichni, tak jsme měli kapelu.
0: A já mám takový příběh, který zase jsem byl, vyšla deska a potom byla zima a byl ples v Bílém, v Bohumíně, já jsem byl na střední škole, potom jak jsem byl po tanečních a přijel autobus, tam napsané, víš jak my Rusové, ne, jsme se učili rusky, tam napsané Prague, Veselec, Tion. A mě hned cvaklo, RTOčko, Prague, říkám, to je pražský výběr. A z toho vyskákali totálně dobře naladění Abraxas. V té chvíli bylo po mně. No a to nevadí. Napadlo ti jednu věc, budeš dál dělat takovou desku, samozřejmě ti můžu napsat výborný texty, což o to, když máš rád dobrý texty, ale se vrhneš ještě do nějaké desky svých idolů a coveru a takový, protože to teďkom letí, normálně frčí. Podívej se na Bonfire, polovina jejich repertoáru jsou samé covery, že? Podívej se, co udělali Hammerfall, udělali desku svých idolů, jo, Kisaku, Detroit Rock City a tak dále. Neuvažuješ taky o něčem takovém do budoucna?
1: Jo.
0: Kdo je zvědavý na novou tvorbu?
1: Jo, tak to nevím. Tak to doufám, že pořád ještě takový lidi jsou, co si rádi poslechnou.
0: O, McDonald, ten si žil tam nahoře, vole, někde.
1: Ne, fakt, já bych to nezatracoval, ty kapely.
0: Já
1: mi se docela
0: dost,
1: jako líbí české kapely a hlavně, když prostě mají české texty a duchaplné, jo, to se mi fakt jako líbí, to si přiznám. A naopak, jo, ty kapely, které působí na naší scéně a zpívají anglicky, tak to mě moc nebere. Jo. Ale zase musím zase na druhou stranu říct, že některý to hraje bezvadně, ale na naší scéně říkám.
0: Bohužel některým ten hlas, třeba Pavlovi Herichovi z Helpness, ten hlas nevychází do češtiny ani omylem. To je vyloženě do toho, do té angličtiny, ale to je pod, já souhlasím s tebou, pro naše končiny nepoužitelné. Člověk se chce bavit, zabékat si a jít dále.
1: Ale to je jako, celý život mě baví hrát něčí písničky a od malá ten katapult, jak ty si vzpomněl, až já nevím po co, jo, to je úplně v pohodě. Jo. A to já si myslím, že každý muzikanta, jestli někdo je jako zapšklý a nemá chuť si někoho jako zahrát, někoho cizího, tak to je škoda, jako, podle
0: tak
1: mě.
0: Tak to s tebou naprosto souhlasím. Dámy a pánové, toto byl Jura Šperl. Probrali jsme se historii českého showbiznisu. Probrali jsme se historii Ingotu. Probrali jsme se jeho mládím, jeho stářím. Já jsem tvé stáří.
1: Neřekl žádnou pořádnou příhodu.
0: A chtěl bys si říct ještě další příhod. Ty máš hodně příhod. Tak víš co, uděláme to jinak. Ukončíme dnešní rozhovor a já si s tebou natočím teď pár různých příhod, které si využiju ve svém vysílání a v hitparádě. Co ty na to?
1: Ale já řeknu jednu krátkou.
0: Takže na rozloučení příběh od Šperla, teď si vyslechněte všichni.
1: Lepak. Dostal jsem kdysi dávno od mojho bratrance, mimochodem on zakládal Dogu s Izim a s tou partou, to Petr Nastručík, a ten mě učil na kytaru, a dostal jsem od něho plakát Paula Stanleyho. A on tam byl s tím svým Icemanem, s tou kytarou. A já jsem prostě k němu se pomalu každý večer modlil, protože plakát, víš, co to bylo za...
0: A kdo ne, já jsem si je namaloval celé na stěnu sám, temperkama.
1: No vidíš
0: taky, to prostě blázní jsme byli všichni
1: už do té doby. Už sehnat ten plakát byl problém, to měl někde z Polska, nebo odkud měl ten plakát.
0: Napisky z na pouzdře, vypalený přes sluníčko ve škole na lavici, pak jsme museli šurovat, ježišmarja.
1: No a to, tak a teďka jsem k němu chodil, protože jsme bydali na vesnici ploty spojené, tak každý den jsem byl u něho a on se mě každý den ptal, proč mám pořád tu kytaru takovou jako rozladěnou, jo? O Fous ale byla rozladěná. A víš proč? Protože já jsem to chtěl mít jak ten Stanley. Já jsem si ty čudlíky na té kytaře dával do řady, jako měl on na tom plakátě, víš?
0: Zajímavé.
1: No, zajímavé.
0: A měl jsi podlazenou kytaru.
1: A měl jsem mi prostě jako
0: rozhrkocenou. No, ale tak všichni jsme se tak nějak v té době do toho transformovali, počkej, co bylo, nic, že? Orchestr Václava Hybše. Dámy a pánové, Jura Šperl na rádio, hej, poslouchejte Ingot, poslouchejte naše rádio a kupujte si jeho desku, protože se může stát, že už nebude

0: 18. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štejnberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbařinost. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Milančok Bypass, Alžbeta, Headfire a další.
1: Bylo 19 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.
6: Radio Hey.
7: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na Radio Hey.
8: We are doing his all right, baby.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači. Máme úterý, to znamená, že blues od mikrofonu do rádia. Hej, vás zdraví, opět teda. Honza Kulík, to jsem já. A než se náme do těch bluesovek, tak pochopitelně odevírák večera, nějaký hezký a třeba Lynyrd Skynyrd bychom mohli. A pak se uvidí. Jinak než bluesovky naběhly, tak ještě z Prahy byly velice krásný Kennedy Heat, tak jsem je tam nechal, že Kennedy Heat to je extra třída. Tak jo, tak si dáme ty Lynyrd Skynyrd, co by odevírák dnešního podvečera. Blues zlejch hochů. No, když zlejch, tak zlejch.

Tak to bychom měli jednu super kapelu a dokonce v kalendáři, vlastně jako odevírák, sorry. A teď se podíváme do kalendáře, přiložím oko a co nevidím? Datum vám neřeknu, protože je to děvče, takže dneska má narozeniny, a to v úterý 30. června, o prázdninách, teď na začátku, nikdo jiný než Florence Ballard. Florence Ballard, to je řadová členka té pěvecké formace Supremes. My mladí, teda my staří, to známe, že jo, tak si to připomeneme, no, tuhle tu slavnou grupu.

Jinak ten hlavní hlas tam, tak to byla Diana Ross, pochopitelně, to byla velitelka všeho tam. A tu naší oslavenkyni, teda konkrétně Florence Ballard, jste si tam museli trošku vystopovat, ale v pozadí tam je. Posuneme se o kousek dál do roku 1947. To se 30. června narodil nikdo jiný, vydržte mi ještě chvilku, tak půjdeme ještě dál. Do roku 1949, ten je tady dokonce dvakrát, tak poprvně 49. se narodil 30. června Andy Scott. Andy Scott, to jsou Sweet, takže jak jinak.

Hlásil jsem 40. rok dvakrát. Pochopitelně je tady dvakrát. Takže 49. po druhé, 30. červen po druhý. Tak to se narodil Boris Filan. Boris Filan byl především textař. Má na svědomí spoustu krásných věcí, třeba královnu bělých tenisek, ale tu tady nebudeme dneska pouštět, protože já si myslím, že jsou ještě lepší věci, třeba s Elánem, jo. Nevím být sám.

Nevím, je sám text Borise Filana, jinak kapela Elán, mám takový dojem. Postrčíme to o kousek dál a co tady nevidím? Vidím tady rok 1953. To se narodil Hal Lindos narodil 30. června, pochopitelně. A ten hrál u Marka Knopfera, to je jednoduchý.

Tak to byl Mark Knopfer, jeho parta, posouváme to opět o kousek dál. V roce 1956, a to přímo 30. června, je 25 lidí převezeno do nemocnice po incidentu během koncertu Billy Haleyho v Asbury Parku v Novém New Jersey. To se na koncertech rock'n'rollových občas stane, no. Ale doufám, že to nebyl nějaký problém z toho pak velký.

Něco málo Big Beatů, tady bude teď. A v roce 1957, 30. července, se narodil Doug Sampson, což jsou Iron Maiden jako vyšitý.

se mrkneme do roku 1966. 30. června Beatles hrají první ze tří koncertů v Japonsku. V Japonsku, a to konkrétně v té slavné Budokan Hall. To je jak tam taková ta sportovní hala, jak tam vždycky zápasejí spolu takový ty strašně tlustý Japonci. Sumo se tomu říká, už jsem si vzpomněl. Já vám pustím ale studiovou nahrávku, protože koncerty Beatles byly vždycky problém ohledně kvality, že holčičky řvaly, i když teda v tom Budokanu Hall tam to publikum bylo velice dobrý, jo, tam, že Japonci jsou disciplinovaný, že jo, to řev, ale já tu desku nemám, no, tak to nějak provedem.

Tak Beatles jsme si odbyli v kalendáři, no oni jsou ve skoro každým. Tady vidím rok 1968, to se 30. června narodil Philip Anselmo tedy, to byly kapely Down a taky pochopitelně Pantera. Panteru bychom mohli, to je dobrá.

Dá se říct, že Pantera dobrá, no. Pantera nikdy nesklame. Podíváme se do roku 1970. 30. června se narodil Michal Malátný, to je jasný, co jsou činasky, tenkrát ještě Starý hadry se to jmenovalo, mám takový dojem. Činasky mývaly dobrý věci, no. Ale fakt ty staré věci jsou dobrý, to o tom skutečně žádná

kdybych tolik nepospíchal. No vidíte to? A to je kulturní věc, si myslím stále, teda ze starých čínských vod, starých čínských, nebo starých jadrů taky. Co bych tady ještě vybral, aby jsme s tím zalepili nějak šikovně kalendář, kolik máme, 58, tak něco krátkého. Ku příkladu, já se tady podívám, ku příkladu, v roce 78 Buzox vydávají druhý nejkratší single v historii pop music, jejich Love You More. Má jen minutu nějakých, já nevím, 30-40. Takový Karel Plíhal má píseň, která se jmenuje Mandelinka Bramborová a to má 12,5 vteřiny, jo. Vlastně nejlepší. A na ty Buzox dáme, to je pro dnešek z hudebního kalendáře, všechno na 30. červen.

0: Jinak to má takovej utnutý konec, ale to je tam tak na té desce.
1: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
0: Tak, my dáme Savoy Brauna a uvidíme, psání možná bude.

Tak to vypadá, že tady budeme mít přání. Tomáš Zubrnický, zdravíme Tomáše do Zubrnic. A Tomáš píše, dobrý večer, Jendo, jsem rád, že už jsi v pořádku. Zahrál bys prosím tuhle věc od Honzy Spáleného, Domovnický blues z alba Hotel Štízko blues. Tak děkuju za přáníčko, i když teda jako tak nějak... Zatím teda se tak nějak sestavuju se dohromady, jo, to jo, si připadám trošku jako rozsypaný Lego, jo, že mám zakutálý kostička někam pod gauča, nevíte, můžete pokračovat, musíte hledat, no tak asi tak nějak, no, ale tak, hlavně když to nějak dopadlo, no. Tak jo, tak zdravíme do Zubrnic a rád by se ještě taky Tomáš se na něco zeptal, když taky si zavolá, budu rád. A tak jdem na to Domovnický blues.

0: kontroly. Samota, smutek a tak dál. Každýho v tomě něco bolí. A každej by se tak rád smál. Požádám jednou domovníka, ať na kozeči přijde k nám. Požádám jednou domovníka, ať na kozeči přijde k nám. Koupím mu klíč a flašku mlíka a tohle blues mu zaspívám.
1: Tak to byl LSPM a jak jinak, než Honza Spálený, domovnický blues. Domovnický blues, já mám další přání, ale to budu trochu hledat. A se musím nějak přesunout ke skříni s diskama, jo. Má to být docela náročná operace, ale doufám, že se to povede. Takže já hledám další přání a můžeme si dát Krausberry mezi tím. A to konkrétně, já to vidím třeba na Vlakem na Kolín, co je na to? To je standard, klasika na prsta. Tak tady to máte.

P6 je tady. P6, ano, správně. Dává Aškana. Aškan to byl, no je, byl vynikající muzikant. Taky byl svýho času o Fleetwood Mac z jeho alba osobního, který se jmenuje In From The Cold. My jsme vybrali jednu pěknou píseň, teda vybrali konkrétně P6, tak zdravíme P6-ku. A ten kousek se jmenuje Blacklash Blues. Tak to zkusíme, co to provede. Jinak je to dlouhá skladba, to je vždycky problém tady s jedním z těch přehrávačů, jo, softwarových, ale kdyby to, tak já to tak nějak pořeším, jo, kdyby to spadlo, jo, tak ale uvidíme. Tak, zdravíme P6 do Sedlčan a pouštíme.

dobrý, no. Jinak já jsem jak ty naši politici, teda někteří, no, téměř většina teda, něco řeknu a z pravidla zjistím, že plácám na prstýho hodiny, jo. Co byste věřili? Aškan. Aškan, to je kapela, ne umělec, jo. No, tak lepší už to se mnou nebude, no to při mém věku, no ještě, že takhle. Takže Aškan, kapela teda, kapela pochopitelně, ale kytarista z téhle kapely se přiřadil pochopitelně do Fleetwood Mac. Tak a máme tady pankáče z Dolních Krut. Dolní Kruty, pankáč teda z Dolní Krut říkal, jestli by bylo možný zahrát Miriam Hruškovou. Já si myslím, za radostí, to byla vynikající umělkyně, bohužel už není mezi námi. Hlas

Miriam Hrušková na rádiu Hey a v pořadu Bluesovek každý úterý od 8 do 9 hodin. Pak tady máme Kubu z Louňovic, ten to vidí na sluneční hrob, ale pozor, z Krausberry.

Posloucháte Rádio Wave, posloucháte úterní bluesovky s Honzou Kulíkem. To byly Krausbery, no. Já bych klidně, když jsme ty Krausbery teď hráli, tak bychom mohli ještě album nahrát, vytáhnout tady spoza našeho bezedného archivu. My jsme si dělali malej auták, co vy, ne, nová kára, vlastně co já to plácám. No chtěl jsem říct, že jsem jako ty politici, že jo, něco řeknu a nevím, mluvím a nic nevím, co mluvím. Tak, nová kára, jinak nahrad je docela dobrá deska. Zkusíme to, co to udělá, 1, 2, 3, 4, to je čtvrtý track. Jinak dneska ve studiu máme dneska u nás ve Vlašimi rozkošných 33,6 stupně. To je teplo a ještě k tomu zadarmo. Žijíte. Tak jdem na to, tady to je.

Já bych možná ještě našel nějaký automobilní blues nějaký, když teda bereme tu dopravu, že jo. No. A bych jsem mohl třeba zahrát od Landy, to ale není blues, že jo. Jak jsem prosvištěl zatáčkou rovnou do pokoje s kapačkou. Ale to, no, necháme toho. Stane se, že jo. Ale, tak, co tady máme? Máme tady, hlásil jsem už na začátku pořadu, že by mohl být Sugar Ray a Marciaroni. Marciaroni Ear, to jsou bluesmeni velký. Tak bychom dali My Home as Prison, jakože vězení jeho domov. No tak o tom blues je, že jo, to jak jinak, většinou teda jsou takový ty obligátní věci, nemám prachy a mám hlad, nebo utekla mi ženská, jo, co ještě, no. A blues je taková veselá muzika. Tak to dáme, no, tady.

Tak to bychom měli Sugar Baby na Sugaray Narcia a Runny Ear. Já jsem říkal něco motoristického, tady bychom měli bluesovýho. Tak už to mám desku tady v ruce. Magic Dick a Jay Glaze Band. Magic Dick je známý bluesman poměrně, i když u nás ne tak moc, a spíš takový to městský blues, čigekský. No, zkusíme, no. Blues o malom autáku. Tak jestli máte malý auták třeba, tak se vám to určitě bude líbit, jo. Tak to zkusíme, no. Blues o malom autáku. Little Car Blues.

Teď jsem vám chtěl nabídnout jednu speciální skladbu proti horku. Jo. A otázka, no to horko v tom studiu taky má destruktivní vliv na ty aparáty tady, takže se občas stává, že to nenačte. Jako ku příkladu teď to nenačetlo, takže asi smůla, no, bude muset vybrat něco jiného. Nebo já zkusím, jestli se s tím popere ještě druhý přehrávač. No fakt, mám 35 stupňů skoro už tady, no to asi nedělá dobře těm mašinkám. Vydržte mi chvilku, zkusíme to, no, jestli se chytne. Nebudete mi věřit, ale dokonce, no. Jmenuje se to Zmrzlinář, samozřejmě spíš, jsou to Saze. A já je pamatuju, když mi šla první deska někdy na přelomu 60. a 70. a hned je zakázali. No. Jinak, byla to konkrétně skladba Václava Mám nejradši. No a bylo to docela hustý teda. Jo, a my si dáme toho Zmrzlináře. Potěší to, je to, blues to moc není, je to takovej, jak bych to nazval, no. Je to spíš takovej folk rock, ale je to hezký, no. A Tomášovi Zubernickýmu by se to mohlo líbit, ovšem, toť otázka hamletovská, jestli se to povede přehrát, jo.

tak jsem tedy vyšel z domu. Černý asfalt do letek, bílé stěny domů, tak k tomu domů, do těch černých řek.

Tak to bylo pro ty, co trápil hits poslední dny. Tak. To je taková, já jsem četl nějakou recenzi na to, po létech to někdo vyštrachal tyhle desky a napsal o tom zmrzlináři, že, cituji, jo, že je to nádherná obolomovština. No, nevím, kde na to přišel, ale taková ta obolomovština to je, no, to je, je to hezký, no. To, když si to posloucháte, tak si představíte, že venku neměl 45 stupňů minimálně, což už málem bylo, takže jste si ani moc představovat nemuseli. Já tady mám jednoho dobrýho bluesmana. Z té desky, co jsem bral tyto blues o malým autáku, tak by se vám mohl ještě nabídnout Eddieho Clearwater se jmenuje, Eddie Clearwater. Přátelé mu říkali Eddie Chef Clearwater. A jmenuje se to Správná procházka blues a já si myslím, že to bude pro dnešně všechno z těch bluesovek.

0: jsem si myslel, že to nevyjde, jo. Ono to išlo, jo. Ale to o galusku teda.
1: Bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
3: Na nic si nehrajem.
0: Dáme se do těch přáníček. Já tady mám pankáče z Dolních Krut, ale ten už tu jednou byl, takže dám před ním Vladěnku. Vladěnka píše, zdravíme jendu do studia, přejeme brzké uzdravení, děkuji a hodně sil, zároveň trochu opožděně, všechno nejlepší k svátku a hodně štěstí, zdraví a lásky, přeje Honzík, Vladěnka a holky a posílají k tomu Kalibos a píseň Terasy. Tady jsou.

0: Polární hovada, Rumová země. Já to dám i s džinglem, aby to mělo váhu.
1: Na rádiu Hej neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádný Big Beat a Rock'n'Roll.

Nukleární hovada, rumová země. Já bych ještě z těch českých, jestli nic proti tomu nemáte, tak bych třeba zkusil Barbie od Katru. Co vy na to?

co mi to povídáš? Já, že jsem lakomej, bezcitnej skrblík, kdy všechno ti dám. Těch zlatých tretek máš už plnej šuplík, z kredit.

Posloucháte Rádio Wave, posloucháte nastavenou na celou hodinku Big Boše k úterním bluesovkám s Honzou Kulíkem. To jsem já. Tak, teď něco pro Intoše bychom mohli taky dát. Třeba Alison Krauss, co vy na to? To je velmi dobrá paninka, ta fakt umí, jo? Dáme si vodní kousek, který se jmenuje Stay.

Tak to byla Alison Krauss a dokonce tam někdo hrál na rezofonickou kytaru a to by se musel dívat do té desky a já jsem línej dneska jako prase. A určitě tam někdo hrál na tu rezofonickou kytaru. Ona vždycky má takovou tu partu studiových muzikantů okolo sebe, který jsou velmi dobrý. Když jsme u těch ženských ještě, jo. Sheryl Crow. Udělám tě šťastným. To je dobrý, no. No, v mom věku teda už těžko, no, ale no, zkusit se to může.

Tak to byla Sheryl Crow, když jsme ten babinec, který máme, tak ještě jsme mohli, ale to je vykopávka dost. Svýho času to hodně letělo na MTV, když to bylo v každém báru, že to bejvalo televize, MTV a furt od rána do večera. No, John Osborne, mi se to strašně líbilo, to byl takový, žádnej hevík, jo, to jako chraň pambu, teda, ale byl to takový holčenčí Big Boss, to se mi líbilo, no tak nemusíte hned, že jo, byste byli hluchý prostě z toho rachotu a tak. Ale pak si dáme asi nějaký Big Beat, a to jinak nevidím. John Osborne.

Tak a potom, vidíte, už se chýlíme pomalu do finiše, Tonda Veselý přišel s tím, že by pistole, jo. A rovnou tu předělávku slavného songu Franka Sinatry My Way, jo, tak příznici Franka Sinatry ministerstvo hudby upozorňuje, že na vlastní nebezpečí. Ale je to fakt sranda, je to dobrý, jo. Já bych vám se nehrál žádný škvár, to bych si nedovolil.

Dobrý, no, tohle se málo kdy slyší, jinak je to zajímavá deska. Zajímavá deska, ten velký rock'n'rollový podvod. Co bych vám nabídnul? Co bych vám tady podívám, co tady všechno máme? Ještě to je kapel. Abyste nevěřili, zkusíme třeba Van Havel, Ukradnou se žerou. To je taky dobrý, no. Tak tady to máte.

Ukradnou se ženou, máme za chvilku 3/4, to je nejvyšší čas zabalit krám s písněma nějakou veselou. Co myslíte? Walter Kraft třeba.

A mám tady, milí posluchači, jedno speciální přání od Kuby pro paninku z taxíku, nějakou pěknou vybrat od Jasný Páky. Co bychom dali? Paralet třeba, to je kultovní záležitost. Tak jo, já vám poděkuju za poslech a měli bychom se slyšet, záleží, jestli vylezu ty schody nahoru do studia zítra. No tak, měli bychom se slyšet, doufejme teda, zítra při středeční Rock on Air s Honzou Kulíkem od 19 do 23 hodin. Tak tedy, mějte hezký zbytek úterka, mějte se fajn a hlavně, jak říkáme na hejku, a to je fakt důležitý, držte vlnu.

0: skáčete, výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio. Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
3: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Hezký večer vám při poslechu našeho pořadu, a to už 75. vydání, přeje František Vich. A i dnes bude mít tradiční kostru, to jest čtyři jména a k ním spravedlivě po třech skladbách. A začneme už trochu historickou záležitostí, myslím docela nadupanou kombinací rocku a funku v podání Les Satellites. Zhruba ve stejné době, to jest z větší části v 80. letech, fungovala i poproková skupina Le Calamites. Zhruba se dá říci, že dívčí trio a později duo. Tahle děvčata se přitom inspirovala dokonce až v letech 60. Zastavíme se i dnes u jednoho z bretaňských bardů. Tentokrát to bude Jon Fonch Kemener. No a na závěr si poslechneme ještě jednu lehce indie popovou kapelu z frankofonního kanadského Quebecu s názvem Monogronát. Sedmičlenná skupina Les Satellites vznikla v roce 1985 v Paříži a zjednodušeně řečeno kombinovala rock s funkem a melodikou 60. let. A nejenže používala i dechové nástroje, jak je tomu konec konců u tohoto stylu zvykem, přidávala k tomu ještě něco navíc, a to hodně bezstarostné, humorné texty. Byla ve své době součástí tamnější úrodné undergroundové scény, ze které později vzešla mnohá slavná jména. Zásadní věcí pro ně byla hlavně živá vystoupení a jejich pověstná koncertní show byla současně dobrou záminkou, jak na sebe obléknout neotřelé kostýmy, klidně třeba kosmonautské skafandry. Ale aby to nevypadalo, že byli podprůměrní muzikanti, zkuste si hned udělat první vlastní úsudek. Třeba při skladbě Blue Sky Highway, i když zrovna tahle srandička je z jejich nejjednodušších.

Le Satellite z jejich prvního alba, které vyšlo v roce 1987 pod názvem Du Groove et de Souris a je současně asi tím jejich nejoceňovanějším, což dokládá i pozice v první stovce nejlepších francouzských alb podle časopisu Rolling Stone, kterou často a s oblibou v našem pořadu zmiňuji. S dvouletým odstupem vychází stejně dobré druhé album Richesse à l'Arbre a skupina je už tak populární, že si může zahrát i ve slavné pařížské Olympii. I z téhle desky si dáme jednu ochutnávku a to v podobě skladbičky Les Situations Claires.

Le Satellite vydrželi celých 9 let ve stejné sestavě. Vedle 6 pánů do ní patřila i jedna spíš doprovodná zpěvačka a všichni měli i vlastní krátké přezdívky. Nicméně po 4 albech se v roce 1994 soubor rozchází a ústřední zpěvák Paul vlastním jménem Pierre Lamy se pak pokouší o solovou dráhu. Žádná rocková superhvězda se z něj sice nestala, ale v následujících letech natočil asi 5 až 6 relativně jemnějších retro pop šansonových alb. My si dáme Le Satellite do třetice ještě jednou, a to z dalšího v pořadí třetího alba Pied Orange, které je trochu více do reggae a vyšlo v roce 1990. No a ta písnička má název Rice Cooker. Jo a přece ještě něco doplním, a to, že minulý rok společnost Sony Music po dlouhé době znovu připomněla, a to mini album se 6 písněmi, původně natočenými ale v roce 1990.

pořadu francouzské vychytávky pokročíme k druhému dnešnímu jménu. V roce 1980 se v Bonn, jednom malém městě v Burgundsku, nedaleko Dijonu, dohodly tři holky na tom, že založí rockovou kapelu a dali si název Les Calamites. Byly to dvě zpívající kytaristky, Isabelle Petit a Odile Report, a zpívající baskytaristka Caroline Ogier. Časem ještě přibrali bubeníka Mikea Stephense. Hráli tak trochu retro 60. let a někdy dostávali i nálepku francouzských go-go's. První ukázkou bude písnička On Where a Contre Tout, která se objevila v roce 1982 na raritní kompilaci Les Électriques a jde nejspíš o vůbec jejich první studiovou nahrávku, i když pravda zní ještě docela garážově.

Le Calamites z roku 1982. O dva roky později jim vychází i samostatné a velmi svěží album Abri da Batil. Jen pro zajímavost obsahuje i pár coverů, třeba od The Who a The Trucks, a na foukací harmoniku tam hraje i Dominic Laboubé od The Dogs. Z téhle desky jsem vybral Malabil.

Nějaký čas po prvním albu vypadl ze sestavy Le Calamites bubeník. Pak basistka, kterou na nějaký čas vystřídal Robin Wills z londýnské kapely The Barracudas, ale brzy se zredukovala jen na dvojici, Patty Rippold. Nicméně veliký hit z roku 1987, Velomotér, čili moped, vznikl právě v onom krátkém období s Robinem Willsem. Samozřejmě celkově vzato je to hodně nenáročná muzika, ale myslím, že svěží a pokud někomu dokáže zlepšit náladu, tak je všechno, jak má být. Oficiální rozchod Le Calamites nebyl nikdy vysloven, ale že by se po 30 letech něco chystalo, tak to se mi moc nezdá.

0: Zdravíme vás, Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
0: Oui.
2: Jak jsem řekl v úvodu, bude i dnes něco z Bretaně. Jon Fonch Kemener patří už dlouhá léta k předním hudebníkům tamější scény. Především je pak zpěvákem tradičního stylu Coa Discan, což je velice zjednodušeně pěvecký rozhovor, při němž si zpěváci předávají melody. Kemener se narodil v roce 1957 v Saint-Réphine, malinké vesničce na Bretaňském poloostrově, a jeho rodiče mluvili pouze bretoňsky. První jeho nahrávky jsou z druhé poloviny 70. let a od té doby se jeho diskografie pochopitelně hodně rozkošatila. Spolupracoval s dlouhou řadou tamnějších muzikantů v různých sestavách i s vlastními soubory. Třeba následující písničku Marie Louise naspíval už v roce 1982 s Marcelem Leguyem. Tahle kratší verze je ale pozdější a pochází z kompilace Celtic Mouth Music z roku 1997.

Jon von Škemener. A jestliže jsem před písničkou zmínil ještě většího bretaňského barda, dnes už 90-letého zpěváka Marcela Leguja, se kterým dost často spolupracoval, tak teď si dáme jeden takový případ. Nahrávka Tristan Mavlan Den pochází z roku 2004.

0: Lenny-la-la-len-no.
1: V dubnu 2012 vystoupil Jon von Škemener na několika koncertech i v naší republice, tehdy ve dvojici s violončelistou Aldem Ripošem. V poslední době pak byl ke slyšení třeba pod hlavičkou vlastního tria, které spolu s ním tvoří akordeonista Erulan Tobi a kytarista Eiki Burgu. V roce 2017 jim vyšlo album Dance a z něho je i následující skladba Dance Fonch Argon Street.

Ve francouzských vychytávkách se teď zastavíme u jedné skupiny z frankofonního kanadského Montrealu. Jmenuje se Monogronat, existuje od roku 2008 a jde zjednodušeně o rockové trio doplněné hráčkou na čelo. Ústředním mozkem, zpěvákem, textařem, kytaristou a klávesistou je Jean-Michel Pigeon. Než tuhle kapelu založil, působil už pár let předtím v jiné montrealské skupině Winter Glows. Pro úplnost zmíněnou čelistkou u Monogronat je Marianne Hull. Ale v nahrávkách se těch hráčů na klasické smyčcové nástroje objevuje většinou povícero. Kapela se docela dobře chytla, nejen doma v Kanadě, ale i ve Francii, sjezdila řadu prestižních festivalů a časem pozbírala i docela dost ocenění. Příkladem nechť jsou třeba dvě nominace na kanadské ceny Félix. Už první video k písni Se Soir mělo v roce 2010 na internetu zanedlouho po zavěšení 175 tisíc shlédnutí. Skupinu velmi ocenil i možná nejprestižnější francouzský magazín Les Genres Coupables. Jejich muzika je hlavně na prvních dvou kolekcích docela melodická, ale přitom nepodbízivá, někde na hranici popu a postroku se zajímavými aranžemi. Z jejich prvního minialba z roku 2008 jsem vybral Sunneria. Třeba už jen pro tu krásnou instrumentální pasáž v její druhé polovině.

Monogranát z roku 2008. Skupina v listopadu 2010 předskakovala doma v Montrealu dokonce francouzské hvězdě Mathieu Chedidovi. V roce 2011 vychází docela hezké 12-písňové album Tantal, ze kterého jsem vybral skladbičku La Marche.

V roce 2014 vyšlo skupině Monogranát třetí a poslední album s názvem Kompozit. Měl jsem samozřejmě v úmyslu vybrat spravedlivě i něco z něho, ale popravdě jsem na něm nenašel nic, co by stálo za pozornost. Sice asi nikoho neurazí, ale je to muzika, kterou si pro sebe označuji jako vatu. Takže vyberu ještě jeden kousek z desky Tantal z roku 2011. Jmenuje se Dan O'Trey. Jinak Monogranát v posledních letech moc aktivní nejsou. A je to asi dané i tím, že Jean-Michel Pigeon si před 5 lety zřídil na předměstí Montrealu vlastní nahrávací studio a věnuje se spíš produkci.

Dozněla třetí písnička od kanadských Monogronát, čímž si můžeme dnešní kvarteto odfajfkovat a ve zbylém čase přidat nějaký bonus, možná i dva. Pařížská čtveřice Man is not a bird bývá označována nálepkou post-rock nebo mat-rock a mezi kapelami, které ji ovlivnily, jsou na prvním místě zmiňováni And So I Watch You From Afar a Explosions in the Sky. Jsou spolu od roku 2012 a název si dali podle filmového debutu celkem kontroverzního srbského režiséra Dušana Makavejeva z roku 1965. Brzy se představili prvním EP a v roce 2015, myslím velice pěkným albem Survive the Great Flood, je z větší části instrumentální. Plné kytarových stěn, místy ostře rockové, jinde zase pomalejší až éterické. Skladba Explorer, kterou jsem vybral, je spíš ten první případ, i když s decentnější mezihrou.

To byla pařížská skupina Man is not a bird z roku 2015. Na závěr mám zase něco méně konvenčního. V roce 1955 se v Alžíru narodil Mahamat Hadi, který si později přisvojil razantnější umělecký pseudonym Mat Shir Khan. Už jako dítě se ale dostává do Paříže a počátkem 70. let tam začíná experimentovat se strunnými nástroji, hlavně těmi z arabského a indického prostředí. Třeba je různými způsoby elektrifikuje. V roce 1973 zakládá skupinu Raman, která bývá řazena někam mezi Magmu a Mahavishnu Orchestra. Jedno album jim vyšlo v roce 1979. Mat Shir Khan potom působí hlavně v Londýně a podílí se třeba na albu zpěvačky Nico Drama of Exile. Bez pochyby tam vzbudil pozornost, jinak by se asi v roce 1982 nedostal mezi 10 nejlepších světových kytaristů podle tehdy prestižního časopisu New Musical Express. Později spolupracuje třeba se Stingem a Mitchellem Hutchinsem. Asi jeho nejoblíbenějším nástrojem je indický nástroj Dilruba, který vypadá trochu jako malý sitár a hraje se na něj smyčcem. Vedle vlastních kompozic s oblibou upravuje i rockovou klasiku a s jedním takovým koncertním projektem věnovaným Jimu Hendrixovi a nazvaným Samarkand Hotel jezdil po světě několik let a v roce 2003 se zastavil i v Praze. Tehdy vystoupil v rámci akce Struny podzimu. Já teď mám ale vybranou jinou zajímavou záležitost, a to už z roku 1999. Tehdy se Mat Shir Khan rozhodl oslovit 7 zpěvaček z různých zemí, kterému pak každá po svém naspívala jednu skladbu na album inspirované pohádkou Tisíc a jedna noc. Vybral jsem úvodní kompozici Night of Algeria, kde uslyšíme i alžírskou zpěvačku, která se jmenuje Fela Ababsa. To bude pro dnešek všechno a já už jen obligátně připomínám, že všechny odvysílané díly našeho pořadu jsou vám plně k dispozici na webu našeho rádia a najdete tam i playlisty. Naslyšenou zase za týden v tradiční čas se těší František Vich.

0: stovrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte Hej Rádio.
3: Full time, rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.

Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Sanec, který loví psance. Soustružník.

0: Pane docente, tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Rokové diamanty. Skvosty rokové historie i současnosti.
1: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Je pondělí krátce po 19. hodině, na rádiu Hej začíná dvouhodinový speciál rokové démanty, který má opáčka ve středu a ve čtvrtek. Na úvod jsem velmi netradičně vybral jednu ryze instrumentální skladbu, kterou společně natočili dva cenění progres rockoví kytaristé. Bývalý člen kapely Genesis Steve Hackett totiž spojil síly s kytaristou kapely Marillion, kterým je Steve Rothery. Oba dva společně po 8 letech spolupráce dokončili své debutové instrumentální album nazvané The Roaring Waves, tedy burácející vlny. Steve Rothery k samotné tvorbě této desky, která vyjde 28. srpna, poznamenal: snažíte se vytvořit atmosféru, jako byste malovali obraz. Berete lidi na cestu. První ochutnávkou z této desky, na které oba kytaristy doplnili ještě hráč na klávesové nástroje a baskytaru Ricardo Romano a bubeník Leon Parr, je instrumentálka The Black Sea, Černé moře.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.
5: Rokové démanty. Skvosty rokové historie i současnosti.
6: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast.
7: Na rádiu Hej jsme se přehoupli do další hodiny rokových démantů reprízovaných ve středu a ve čtvrtek. Neúnavní veteráni The Rolling Stones do éteru vypustili další dvě skladby z jejich novinkového LPčka Foreign Towns, které vyjde 10. července tohoto roku. Z této dvojice se mi daleko více než píseň Jealous Lover, ve které Mick Jagger zpívá výrazným falsetem, líbí syrová, energická píseň Divine Intervention. Na kytaru v ní hraje Robert Smith, známý ze skupiny The Cure.

Tak tahle ta drsná pecka s názvem Blessed Are The Dead, požehnaní mrtví, otevírá druhou stranu vinylové placky jednoho z nejvíce nedoceněných LPček čtyřky Megadeth. Tím je fošna United Abomination, spojené ohavnosti z roku 2007. Jasně, že jsem si tento vinyl koupil, takže teď už jen sehnat těžce dostupnou debutovou fošnu Megadeth Killing is my business and business is good a budu spokojen. Mám tento debut těchto amíků objednaný za docela nekřesťanské prachy a přitom ještě není vůbec jisté, zdali opravdu bude k mání. Pokud se to stane, dám o tom radostně vědět. A to by v tom byl děs, abych tady za týden nebyl zas. Na další vydání naší rokové dvouhodinovky reprízované ve středu a ve čtvrtek se těší Petr Zlámal. Držte vlnu.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si...